0: Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Radio City. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu. Yeah.

0: Radio City.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Hit Radio City.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát.

stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Já jsem nevinnej.
12: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
13: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
14: Paka, Benka.
13: Z vězeňského prostředí.
15: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
13: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
16: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
17: Máme pro vás bezva plán.
16: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
17: První, druhý, klidně třetí.
16: Máme i skluzavky pro malé děti.
17: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
16: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
17: Aquapalace Praha.
16: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
19: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
20: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
21: No včera bylo pozdě.
22: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
23: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Tomas Arsov.
2: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
1: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní koalice požaduje, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí vědět především to, kdo platil jeho cesty soukromými letadly. Prezident se totiž během dovolené nakrátko vrátil do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Pražský hrad tvrdí, že si Pavel všechny výdaje hradí sám ze svých peněz. Umělá inteligence by už během několika měsíců mohla samostatně napadat chytré domácí spotřebiče. Podle amerických odborníků by se škodlivé programy mohly bez pomoci člověka šířit například mezi chytrými troubami nebo televizemi. Na rozdíl od běžných virů by se navíc dokázali sami přizpůsobovat novým zařízením. Odborníci varují, že takový útok by bylo velmi obtížné zastavit, zatím ale jde pouze o předpověď možného vývoje. Fotbalisté Slávie prohráli ve druhém kole Ligy mistrů na hřišti azerbajdžánského Sabahu 0-2. Po bezbrankovém prvním poločase inkasovali Pražané dvakrát ve druhé půli. Slávia tak nenaplnila roli favorita a v soutěži utrpěla druhou porážku. Zároveň se stala vůbec prvním českým týmem, který v evropských pohárech prohrál s azerbajdžánským soupeřem. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: O víkendu bude úsek Chodkovy Sady Brusnice bez tramvají. Důvodem je zatravnění tratě. V tomto úseku tedy tramvaje nepojedou v sobotu i v neděli, vždy od 7 ráno do 16 hodiny. Opatření se dotkne linek 22 a 23 a stejné omezení bude v platnosti také příští víkend 24. a 25. října. Detaily na webu dpp.cz. K ránu slabě zaprší, pak bude déšť ustávat a čeká nás proměnlivá oblačnost a bude teplo. Ranní minima kolem 10 stupňů, odpolední maxima kolem 17. Z Prahy Lucia Daňková.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ránečko, šampioni.
2: Krásnou středu.
1: Na středu, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
3: Jsi takový nějaký přeživej klej dneska ráno.
1: Mně se líbila ta tvoje zpráva, že AI bude napadat domácí spotřebiče. Mm. Zajímavý. Spojení, můžou to být i chytré trouby, to mě teda pobavilo. Chytrá trouba. To je geniální.
3: Jakože by si třeba něco dal do trouby píct a ono by ti to naschvál jako vyplo dřív, že by to nebylo udělaný. Víš, no, to by byl ten útok.
1: No, ne, že se říká lidem, že jsi trouba, že jo. Ale tak chytrá, že to je vlastně, jak bych řekl, oxymoron.
3: Jasně, že jo.
1: Tak dobré ráno vám všem. Tři trouby s váma a Benasi Bros. Hezké ránko.
0: Hit Radio City.

0: Benassi Bros, Every Single Day, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Přišlo nám SMS-ka od Nikoly z Plzně, ahoj, teď jste mi úplně zpříjemnili ráno. Jako použít ve větě v rádiu slovo oxymoron, to je pro učitele češtiny splněný sen. Tak Nikol, nemáš zač, když nás, jestli nás posloucháš takhle často, jako v pondělí, tak já to často používám, že jo?
1: Takhle, my jsme to naučili Michala, tohleto slovíčko, on vždycky totiž, já jsem zdravila vždycky krásný pondělí a on to nejde dohromady tyhle dvě slova, tak říkám, to je oxymoron, viď? Takhle, a nějak tak, se to tu chytlo.
0: Hele, my tady jedeme 5 věcí pořád okolo naučených, každý týden, no, vždycky, takže jako, hele. Nic novýho, jo? Tak krásné ráno z Hit Rádia. Já vám musím něco říct, člověče, mě se na dnešek strašně spalo. Mě ukázalo, jak si teďka sleduju spánek přes hodinky, tak že jsem se 11krát probudil, jo? A vždycky, když jsem se probudil, tak jsem se cítil nějak takhle. Já vůbec nevím, co se to dneska v noci dělo. Můj spánek na 67% ze 100. Jak se spalo vám, co?
1: Na procenta radši nekoukám, já se vlastně cítím strašně dobře, i když jsem spala strašně málo a taky jsem se teda hodně, hodně moc budila, takže nevím, co lítá vzduchem.
2: Já to naštěstí taky netrekuju, takže já vlastně nevím, kolik je moje body battery.
0: Já to nemusel ani trekovat, já jsem prostě věděl, že jsem vzhůru a třeba jsem byl po každý 10 jako minut dělej, jo, a nemohl jsem usnout, ale vlastně i moje včera večer jsme nemohli vůbec jako zabrat, jo, nevím, co se dělo.
2: Úplně ne,
1: ten už byl, no.
0: No, takže nevím, na co to hodit. Nevím, došly náboje. Kdyby byl úplně, tak řeknu, hele, úplně, jasně, že jo, jasně.
1: Tak jak se spalo vám? Čeká nás za malou chvilku minuta šampionů, klasicky po vás budeme chtít 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a tentokrát teda ještě, jak jste se vyspali, jestli byste klidnou noc měli?
0: Klidně napište 0 až 100%. Ať je to jednoduchý. Alex Warren, Fever Dream. Další muzika pro vás na Hit Rádiu v 6.08. Hezké ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Alex Warren, Fever Dream, 6 hodin, 11 minut. Vy jste úžasný, my jsme vám řekli, ať tam napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo. Neřekli jsme telefonní číslo, já jsem to neřekl, moje chyba, ale těch zpráv od vás přišlo i tak spoustu, tak minuta šampionů startuje teď.
1: Evča, Frýdek, Místek, spánek klidný, 85%.
0: Honza Broumov, jeho pes vůbec nespal, takže Honza byl taky vzhůru.
1: Martina Plzeň, dneska krásných 9 hodin spánku.
0: Míša Olomouc, já se dneska probudila tak odpočatá, že jsem si myslela, že je sobota.
1: Lucie Ječín, spalo se špatně, 20krát vzhůru, noční můry, celou noc to samé.
0: A Adela Kravaře, spala, jak fenka Jack Russell dovolila.
1: Martin, Nové Město nad Metují, taky je přijetej, spánek tak 55% řešit. Spalek, fenka.
0: Žaneta Trutnov, dobré ráno, spánek asi ok, ale vstávat se mi moc nechtělo, těžký ráno.
1: Lucká hranice po lahvince burčáku, byla noc neuvěřitelně úžasně odpočinková, krásnou středu.
0: To je možná ten recept. Člověče, já jsem potkal burčáček, jak jsem řešil toho zámečníka, takového jednoho nákupáku, takže už je teda sezona.
2: No, sezona je v plném proudu, od 1. srpna do 30. listopadu se v Česku může prodávat burčák.
0: Mm-hmm. Ale je sehnat kvalitní burčák, myslíš, že takhle u těch stánků, anebo...
2: Tak to už je pak samozřejmě na každý.
0: Můžete nám napsat, to číslo je 777-937-777, ale to vy víte. Pojďme na hity. Bruno Mars, Grenade, pro všechny, komu se hůř spalo, ale i vám, kdo jste vyspinkaný do růžova. Tak hezké ráno, zítra, Adia.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio, chvíli po čtvrt na sedm. Dobré ráno. Jedna krabice vládne všem. Jedna jim všem káže a i vy 100% máte takovou krabici doma. Krabici plnou kabelů,
1: no jo,
0: nabíječek, adaptérů, u kterých už nikdo nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně patří. Jo? Víme, jak ta krabice vypadá, taky víme, kde ji přesně máme a taky víme, jaký kabely tam jsou. A i když třeba v dnešní době nemůžeme najít moderní C-čkovou nabíječku, tak stejně tam jdeme se podívat. Vždycky. Mařenko, prosím, tam ta krabice, tam nahoře, jo, v tom předním fochu. Dej si tam, není tak, no není, že jo?
1: My těch krabic máme doma takových víc a já na tyhle věci moc nejsem, takže Kuba to polepil a napsal tam prostě Vánoce, izolepy,
0: a tam kabely, jsou kabely,
1: všechno. Ne, všude jsou kabely, jenom jedna
2: vánoční
1: se,
2: kabely.
1: Přesně, jedna se jmenuje kabely, ale jako kabely máme prostě všude, no.
0: Tu kabel.
1: Tu kabel, přesně.
2: Přitom se říká, že budoucnost bude bezdrátová, že jo?
0: No jasně, tak
1: já nevím, proč to schováváme.
0: Proč to schováváme? No takhle, mimochodem, proč se o tom bavíme, že dneska 14. října se slaví Mezinárodní den elektroodpadu, devátý ročník, a to téma je Fast Tech, levná drobná elektronika. Takže právě tady ty kabely a nabíječky a tak dále, tak není čas vyhodit nějaký ty kabely?
2: Mm-mm.
0: Není, to se hodí, ne?
2: Třeba se budou
0: hodit. No, jasně, no. Kabel od monitoru z roku 1987, to se bude hodit. Tak takhle, jestli porostou ty ceny paliv, tak se na tom pak můžeme oběsit. Avril na Hit Radio, za malou chvíli taky doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Sankt Johann, ideální místo pro vaší zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
4: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáňky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
3: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
9: Proč se culíš?
10: Protože budeme krásný.
9: To už přece jsme.
10: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
10: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
11: šíříme
14: výběr. Dvojnásobíme investice.
13: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
17: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, informace o překážce v provozu přichází z Liberecké na Praze 8, kde jsou ve směru do centra. Čekejte tam komplikace. No a v Praze na Vinohradech v Lužické ulici probíhá rekonstrukce vodovodu. Počítejte s omezením.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio.
1: Co to bylo?
0: To mělo být úterý, ale je středa. Dobré ránko. David má ranní update. Ranní update. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci kvůli zhoubnému nádoru plic. Lékaři mu v římské nemocnici odebrali dolní část pravé plíce. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Nová mluvčí Donalda Trumpa čelí ostré kritice po své první tiskové konferenci. Během vystoupení se opakovaně zadrhávala, četla z poznámek a omylem označila svého manžela za prezidenta. Konferenci navíc ukončila už po 15 minutách. Společnost OpenAI objevila v jedné ze svých kanceláří pokročilé odposlouchávací zařízení. Podle firmy ho tam pravděpodobně nainstaloval jeden ze zaměstnanců, kterého následně propustila. Případ převzala americká FBI a podezřelého muže zatkla. Tak a teď si představte, že by vás, tak jak nás posloucháte v kanceláři, celou dobu někdo odposlouchával. A nebo třeba nás tady v kanceláři, ve studiu.
2: Tak to tady asi nejsme, čověče, si říkám. Ale tady, my tady máme mikrofony samozřejmě, asi to vám došlo, že jo?
3: No a tak ty vypneš?
2: No, i když je vypnutý, tak já tady vidím na displeji, že se tam jako něco hýbe, že tam jde signál. Takže dost pravděpodobně se to někam možná ukládá. Ale říkám si, že spíš ne, protože kdyby jo, tak už tady
3: nejsme. Tak jdem, ne, rovnou.
2: Ale možná by to dalo na snídaní šampionu premium podcast, že by z toho mohl zniknout. To jsou pro práce tady, co?
3: Paráda.
1: Skvělý šéfové.
3: To vstávání je bombastické.
2: No, ne, to skvělý. No. To je skvělý. Ale a co ten říte vlastně? Co to? Ale že bychom... A co, počkej. To ti říkal. To není možné.

0: Dobré ránko z Hitrádia, 6.40, Eva Farna a Miraj.
1: Jestli spíte v posteli s partnerem a taky se psem, tak mám pro vás zajímavou zprávu, protože je dost možný, že ten ohleduplnější z těch dvou má právě ty čtyři nohy, jo? Protože my si pořád stěžujeme, že ten pes se tam roztahuje, že nám tam chrápe, že nás budí. Teďka v minutě šampionu to dneska taky někdo psal v 6.10, že se nevyspal kvůli psovi, ale údajně je to přesně naopak, že ten pes se přizpůsobí našemu pohybu mnohem víc než jiný člověk a nebudí nás. A naopak my budíme toho psa mnohem víc, my lidi.
0: Mm-hmm. Tak já bych chtěl nejdřív říct, že já teda spím s partnerkou, pes spí jako u nás, to je první věc. Ale druhá věc, mě to připomnělo, my jsme měli psa čověče a on miloval si lehnout na peřinu a vždycky si lehnul jakoby mezi rozkročený nohy. Mm-hmm. A já ho měl tak rád, že jsem si ho nedovolil z té deky sundat, ani se otočit. Jo? Takže já jsem se pak probudil rozlámaný a pejšek si tam spinkal.
1: A teď ono je to roztomilý. Říkám, jako opravdu, možná jste ten problém vy nebo váš partner. Pes je podle nových průzkumů úplně v pohodě a ten se vám ještě případně jako sklidí z cesty.
0: Takže vlastně pes nespí nám v posteli, on nás nechává spát ve svojí.
1: Přesně
0: je to
1: tak.
0: A my se tam ještě neumíme chovat. To je teda. Pojď, vidím toho psa, ne? Jak si říká, tak já tady 20 hodin prostě odpočívám, pak přijde ten dvounohý blbec. Zabereme místo a ještě chrápe, jo?
1: No přesně.
0: A stejně milujem. Lady Gaga, The Dead Dance na Hitrádiu, za malou chvíli taky Hoobes Tank a přidáme i dopravu. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město.

0: terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové spre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města a okolí hlásíte kolonu na dálnici D4 před omezením u jíloviště na 9. kilometru směrem od Příbramy. Na Prahu se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. No a na Praze východ v Přesleticích ve Vinořské ulici je silnice uzavřená.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity na Hitrádiu, fantastičtí Hoobastank, Drizen 654. Ač hokej my s Jasmin nerozumíme, troufnu si říct, tak NHL přišla s geniálním plánem, jak dostat k hokeji víc žen. Pozor, řekli si, co kdybychom začali prodávat romantiku.
1: Ale to mě zajímá, já se teda jako koukám na hokej, jo, ale nejsem odborník, takže povídej.
0: No, vznikly krátký audio příběhy se skutečnými hokejisty, Connor McDavid, Trevor Zegras, prostě místo jako těch sportovních výkonů romantika, jo? A měly to být audio, podcasty, půlminutový až minutový nahrávky, které byly dokonce na Spotify, vydrželo to tam asi 6 dní, než teda přišli na to, že to je trochu bizár. Fanouškům se to nelíbilo, samozřejmě chlapům se to nelíbilo, tak to celý stáhli.
1: Ale snaha byla teda.
0: No, snaha byla, jo.
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
0: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Connora McDavida, jo. Ahoj. Tady Connor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
0: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít hned.
2: Chci umřít.
0: Ale já už taky.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ode dneška mohou lidé podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly bez zásadních problémů, v některých městech se ale už objevily pochybnosti. Stížnosti se chystají například v Karviné nebo na Kladně, kde některá uskupení zpochybňují výsledky hlasování. Porucha vládního letadla zkomplikovala českou podnikatelskou misi v Asii. Airbus s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a zhruba 30členou delegací nemohl pokračovat z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Účastníci proto museli narychlo zajistit letenky na běžný komerční let. Podle ministerstva dopravy se ale podaří dodržet program a dnešní obchodní jednání proběhnou podle plánu. Britské tajné služby čelí větším bezpečnostním hrozbám než za studené války. Podle šéfa tamní kontrarozvědky je počet hrozeb ze strany nepřátelských států za poslední 10 let čtyřnásobný. Za největšího agresora označil Rusko, varoval ale také před Íránem a Čínou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Průmyslový palác po svém znovu otevření láká Pražany a také návštěvníky metropole. Proto už tento víkend 17. a 18. října tady pořádají den otevřených dveří. Bude možné si prohlédnout tuto historickou ikonu zdarma, vlastním tempem a také bez průvodce. Po oba víkendové dny se začíná v 10 hodin dopoledne. Kránu může slabě pršet, pak bude déšť ustávat, čeká nás většinou oblačný polojasný den. Ráno teploty kolem 10 a i odpoledne bude tepleji, kolem 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný od severozápadu. Z Prahy Lucia Denková.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ránko.
11: Krásné středeční ráno.
12: Snídaně šampionů.
10: Davide, ty jsi z minulý hodiny bavil, že odvolali tiskovou mluvčí Trumpa, že se nějak přeřekla nebo něco. Hele, já se k tomu nechci vracet, ale máš, hele, 3 ze 3, máš hat-trick.
8: Ministerstvo vnitra, no. A když je člověk uvolněný, tak to řekne v klidu.
10: Co je těžký na slovu ministerstvo vnitra? Řekni to, Jasmin.
11: Ministerstvo vnitra.
10: Davide,
8: dej, bez pomalej, dej, to, se.
10: Dej si to tučně do příští zprávy. Krásné ráno z Hit Radia. 7:03, Jennifer Lopez a Pitbull. Tak pojďme na to.
6: Hit Radio City.
13: J-Lo.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a středeční hit rádio 6 minutek po 7. Hezké ránko.
1: My jako Češi jsme objevili novej luxus. Není to nějaký drahý auto, dovča na Maledivách nebo třeba kabelka nová, ale je to pár hodin bez telefonu. Opravdu teďka čím dál tím víc lidí dobrovolně podniká a vyráží na túry do kaváren nebo na společné akce, kde oni odevzdají svůj telefon a ten zájem o takovouhle akci je naprosto enormní, obrovský. Někam se hlásí až stovka lidí a všichni chtějí jediný být bez toho mobilu.
0: A přitom nemusíš ani jít na takovou akci, ale normálně si ten telefon můžeš nechat třeba doma. Já jsem shodou okolností se o víkendu byl v garáži čistit auto a než jsem odcházel z bytu, tak jsem měl na telefonu asi 2%, tak si říkám, a já ho nechám tady. No a tak se to trošku zdrželo, samozřejmě chlapi, asi víte, o čem mluvím, řeknete vaší, že tam budete prostě půl hoďky a vrátíte se za 3,5 hodiny. A já byl bez toho telefonu. A mě ti bylo tak dobře, čověče. Akorát pak jsem se bál ho teda strčit na tu nabíječku, protože samozřejmě co se stane, říká notifikace. Tak jsem ho zase vypnul a bylo vyřešeno.
1: Já třeba nosím ten telefon sebou pořád, ale co dělám často, takže si odinstalovávám sociální sítě, ale opravdu v prvních pár minut po té odinstalaci, tak stejně má člověk tendenci šáhnout si do kapsy pro ten mobil, podívat se, kdo ti napsal, co je novýho.
0: No počkej, nejenom do kapsy, ale já jsem takhle dal pryč Instagram z hlavní obrazovky a místo toho tam skočilo, jak se to celý posunulo, tak tam skočilo počasí. A člověk, jak je prostě zblblej a naučený.
2: Takže ty víš, tak, přesně, jak bude příští týden počasí.
0: Já prostě vím, ale jaká je vlhkost, ale rosnej bod prostě, všechno jo. No.
2: Ale dobrý, takhle se třeba naschvál oblbovat a dávat si na nějaký vzdělávací aplikace, víš?
0: Jak se to říká, neříká se tomu svalová paměť náhodou?
1: Já si myslím, že my prostě potřebujeme něco takhle už sledovat, že jsme navyklí, protože přítel ten taky, když si prej bot instaluje Instagram, tak on pak chodí do galerie a prostě kouká na fotky, co zažil a tak, protože prostě chce na něco koukat.
0: Ale je pravda, když to odinstaluješ úplně, já třeba nemám Facebook, jako mám ho, ale nemám tam žádný příspěvky, mám ho odinstalovaný z telefonu, nepoužívám, vůbec nevím, co se tam děje, absolutně nevím, jak to funguje a člověk ušetří spoustu času, no. To samý s Instagramem, ten teda jako mám tak nějak, ale taky mám ho schovaný úplně pryč, takže já vždycky musím tady odemknout telefon, stáhnout lištu a napsat to ručně Instagram, abych se tam dostal.
2: Ale tu cestu si stejně vždycky najdeš.
0: Tu cestu jsem si, bohužel ta cesta se našla sama.
1: Tak co vy, jak dlouho byste dobrovolně vydrželi bez telefonu a děláte si občas nějaký digitální detoxy, dejte nám to vědět.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777937777, budeme moc rádi, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Jsme moc vědaví. Sebastián, záchranný bod. Další muzika pro vás, 8 minut po 7. Hezké ráno.

0: Dále jsou hity na Hit Radio, Linkin Park ve 7:45. Češi objevili novou zálibu, mobilní detox. Lidi chodí na společné tury, setkávají se v kavárnách a to absolutně bez telefonu. O tom jsme se tady bavili a ptali jsme se, jestli byste dobrovolně se vzdali telefonu, případně jak dlouho byste bez něj vydrželi.
1: Lenka píše, já mám digitální detox každý den, když mi dojde baterka a nemám nabíječku, tak to je fakt.
0: Mně vlastně přijde, že z toho stresu, že dřív to bylo, že když se ti vybíjel telefon, takže to byl stres, že ho máš jako vybitej, že se ti nikdo nedovolá, ale že dneska vlastně je to tak, že se na to spíš možná trochu těší. A říkáš si, mňa, to je škoda, to je zrovna mi nemůžu zavolat teďka, no. Taky další zpráva, dobré ráno šampioni, já mám detox každý víkend, ale celá rodina i s dětskama máme detox na Vánoce. 24. prosince v 8 ráno všichni odevzdají telefony a jedeme různé hry, vaří se společně. První rok prý byl voprus, ale teď už se děcka 12 a 17 let těší a to je dobrý nápad.
2: Tak vidí takový digitální zlatý prasátko vlastně.
1: A to se mi taky líbí, ale píše ještě Tonda třeba, ahoj, bez sociálních sítí jsem už 2 roky, nemám Instagram, Facebook, nu prostě nic, vše jsem zrušil a pak jsem teprve zjistil, kolik volného času můžu mít, než jsem vše zrušil, tak jsem zjistil, kolik času jsem na sítích trávil, byla to hrůza a nyní jsem moc rád, že to nemám a jsem rád, že volný čas můžu trávit jinak, než jenom na telefonu.
0: Mm-hmm. A taky píše třeba Jana, ahoj šampioni, s partnerem jsme zavedli detox každý večer, v 6 odkládáme telefony, dáme kafe, zahrajeme si karty a večer jdeme do ložnice bez telefonu, ráno nás budí klasický drčící budík, hezké ráno.
1: Tak tohle bych si strašně přála zavést u nás doma, jenže tam mi to neprojde tím, že já vstávám teda ve 4 a přítel v 10.
0: No já si říkám, ale píše, že v 6 odkládá telefon a dají si kafe. Já si rád v 6 hodin kafe, tak teda neusnu.
2: Tak
0: teda
2: ani nepotřebuješ.
0: Přesně. Takže u Jany se nespí. Tak díky za vaše zprávy, za vaše příspěvky. Máme pro vás další hity. Kate Ryan, The Zonjonté, minutu po 7:45. Hezké ráno. Ui.

0: Ryan, Desonjonte, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno z Itrádia.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
0: Jednou. Já to připomenu, jo.
1: Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
0: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
0: Ne.
2: No tak pojďme. Ne,
0: co to je? Co to je?
2: Jo, tak to by bylo po mně.
0: Po mně taky nikdo nevěděl, jestli je nebo není jedovatý, ale jedna ze zaměstnankyň. Já si říkám, že tady prostě v baráku na kamaráda nenarazíš, no?
2: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Zaměstnankyň.
2: Nitva, zaměstnankyň.
1: Dobře si.
2: Dobrý, polepšil ses.
0: Nepočkej, schválně, ukaž se, Davide.
1: Já řeknu ministerstvo vnitra.
0: No ty jsi za mě naběh sám, ty jsi řekl ministerstvo vnitra trvalo, že jo? Ach jo.
2: No jsem ráda, že na mě nic nemáte. Je to dobrý.
0: To si jenom myslí. Dalším vstupu. Nicméně za zhruba 10-15 minut je tady soutěž Rychlá pětka. Budete soutěžit o 5000 korun na nákup produktů v čokoládově Janek?
2: Já Janek.
1: Čokoládově.
2: Tak pište, chci soutěžit číslo.
0: No ještě krát. Ne, to ještě není, za chviličku. Za chviličku Taylor Swift a taky aktuální doprava, nechte to.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
4: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář. Ubrus na něj dej.
5: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
6: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
7: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
10: Apple iPhone 17 256 giga v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
9: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
10: Když mobily, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
11: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
12: Nemusíte hledat kupce.
11: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
12: Rychle a férově.
11: Více na www.psnkupuje.cz.
12: PSN. Měníme město v domov.
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
14: Ne. Ne.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
16: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
17: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
16: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
17: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
16: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
17: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
18: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
20: Slyším, Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
20: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
21: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
22: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města a okolí, hlásíte bouračku na D4 za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru směrem od Příbramy na Prahu došlo ke srážce 3 osobních aut s divočákem. Na místě se vytvořila více než 3-kilometrová kolona, počítejte se zdržením.
24: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
25: Hit Radio City.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio, tohle je Taylor Swift, je 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Apple představil novou řadu zařízení pro chytrou domácnost. Patří mezi ně bezpečnostní kamery, chytré zámky, videozvonky nebo termostaty. Všechno půjde ovládat přes iPhone. Novinky se začnou prodávat v prosinci. Dostupnost v Česku ale zatím potvrzená není. Evropa ovládla letošní žebříček 50 nejlepších barů světa. Dostalo se do něj hned 18 evropských podniků, žádný ale není z Česka. Nejbližší oceněný bar najdeme v Bratislavě. Absolutním vítězem se stal už podruhé za sebou bar Leon v Hongkongu. Matka z Katovska místo do školy odvezla svou 14-letou dceru na 9 měsíců k moři do Egypta. Dívka kvůli tomu zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Žena tvrdila, že se z dovolené nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním problémům.
0: Tak to asi neprošla omluvenka na rodinný důvody, co? Bylo na všechno, univerzálně všechno. Znáte?
3: No rozhodně, to
4: taky jsme si to psávali, no.
0: Jo, ty jsi to psal sám?
4: Ne, teda naši mi psali. No.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
3: Navíc víme na konci října, že je Halloween samozřejmě, tak najdete tam i různý čokoládový dýně, taky strašidelný lízátka, různý dýňový pralinky. Tak pokud máte zájem,
0: pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: to máš.
1: Jaký si to uděláš?
0: Jaký si to uděláš?
1: Tak takový Tomáš Činasky. První signální 7.35, tohle je Hit Radio a tohle je Rychlá pětka.
2: Rychlá pětka.
1: Celý tento týden vyhráváte poukazy v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek.
3: Najdete tam poctivou českou čokoládu, taky už nabídku halloweenskou, takže se tam můžete mrknout a dokonce i čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
1: A s námi véteruje Šárka. Šáry, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Zdravíme do Loun, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, že jsi od Janka ochutnala dubajskou čokoládu. Jaký to bylo?
4: No, luxusní. Dostali jsme jako dárek, jako paní učitelky ve školce, každá svojí, a opravdu to byla úplně, ježiš, bomba.
1: Já jsem spíš chtěla, bys jako řekla do eteru, co jsi napsala do té SMSky.
4: Že to bylo nebe v hubě.
1: No jasně.
4: Ochutnala tak... jsem jediná z rodiny, na nikoho jiného nezbylo.
1: Mám to stejně, jakmile otevřeš nějaký takovýhle balení, nějaký dobroty, tak to zmizí hned. Tak Šáry, 5 otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj, jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaká sladkost se vyrábí z praženého cukru a má hnědou barvu?
4: Karamel.
3: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, které zvíře bývá spojováno s čarodějnicemi?
4: Netopír, říkají děti.
1: Taky třeba.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaký nápoj se připravuje z horkého vína a koření?
4: Pořád.
1: Ano.
3: Tam radilo dítě.
1: Kdo tam je s tebou?
4: Máme plný auto dětí.
1: Nekece. Ahoj děti, jak se jmenujete?
5: Aja a Kája.
3: Ahoj, Ajo a Kája.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Ve kterém měsíci se slaví Halloween?
4: Už 31. říjen je to Halloween, ne?
1: Takže v říjnu. A poslední pětka, 5. otázka.
3: Jaké roční období následuje po podzimu?
4: Zima.
3: No jo.
1: Je to tak. Je to tak? Tak Ajo a Kájo, mamka Šárka vyhrála voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny. Janek, ukažte, jakou máte radost.
5: Jo!
1: To je ono. To je ono. Tak...
3: Moc gratulujeme.
4: Děkujeme moc krát.
1: Není zač. Lidi, mějte se krásně, hezkou středu, zvládněte to ve školce, kam frčíte, a zas někdy se ozvěte. Ahoj.
4: No.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Hit Radio City.

0: 7.41, Where's My Husband? Tohle je středeční Hit Radio, dobré ránko.
1: Já chápu, že každý máme někdy v práci ten den, kdy se nám nechce vůbec nic, nechce se nám zvedat telefony, řešit nějaký lidi a podobně, jenže když pracujete na tísňový lince, tak je to docela problém, jo. V Texasu tam je jedna operátorka tísňový linky, která lidem prostě pokládala telefony, takže oni jí zavolali s nějakým problémem a ona...
0: To připomíná, prostě postavili si hospodu a chodili mu tam lidi, no. Ale kde jinde jako pracovat, když nemáš ráda lidi a telefonování, než na tísňový lince, jo. Pojď vidím, jak třeba David mě volá, nebo já třeba zrovna nemám ten den. A David, řekni, že chceš se pomoct, poradit s něčím.
2: Potřebuji pomoct, poradit s něčím.
1: No tak i ten přijímací pohovor třeba, že jo, potom na tuhletu pozici. Musíš umět zvládat nějaký krizový situace a stresový. Ta paní by řekla, že je prostě neřeší, to je pohodě, ta to zavěsí.
0: A něco mi říká, že v tom životopise na tom pohovoru trochu lhala, teda, jo, jen tak jako. Dokonalý. Tady ticho nebude, my nic nezavěšujeme. Kaskáda Every Time We Touch, za malou chvíli taky Måneskin a taky doprava, ať víte, jak to jezdí, tak dobré ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
4: 90. zase svoje hity.
5: A my z toho uděláme.

0: začínáme už v pátek odpoledne.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden

0: u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Tomas Arsov.
2: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
1: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
5: Lázně Vráž u Písku.
4: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
5: Lázně Vráž u Písku.
4: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
5: Lázně-vráž.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní z hlavního města a okolí, hlásíte srážku se zvěří. Na D4 na 13. kilometru směrem ze Strakonic na Prahu srazilo osobní auto divočáka a došlo k úniku provozních kapalin. Vozidlo stojí po nehodě na krajnici, počítejte se zdržením v koloně.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou italští Måneskin, Hit Radio v 7.54. Dobré ráno.
1: Pokud jste si mysleli, že vás na internetech už nic nepřekvapí, tak jste vedle jak ta jedle a neviděli jste nejnovější módní výstřelek. Jedna návrhářka se totiž stala virální díky spodnímu prádlu, kde jsou, prosím vás, vycpaný krysy. Takže dámy, představte si normální tangáče, nějaký kalhotky a ve spod je normálně krysa. Tam fousky koukají.
0: A ne, jak před celou republikou říct, že už ve středu přišla okurka. Strašný, strašný. Nic lepšího na internetu nebylo.
1: Ne, opravdu ne, jakože, ale je to bizár, no já se spíš divím, že to jako projde, víš, v dnešní době, kdy je všechno takový hodně, jako hodně hygiena, hodně všechno, chápeme se, tak najednou máš krysu na spodňárech.
0: A tak asi to je nějak vypreparovaný, nebo?
1: No tak jako, asi, jo, ale stejně.
0: A já nevím, jako kdo se to koupí.
1: Ale pak jako gurmán.
0: Jasně, no tak zase jako takhle, když si to ta holka jako obleče na sebe a třeba je před nějakou akcí, tak ten chlap prostě, víš, to tak jako rozbalí a co to, a tak no. To je strašný.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok, půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku ode dneška znovu zdražují. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 21 haléřů za litr. Nafta potom může stát maximálně 48 korun a 61 haléřů. Cenové stropy rostou nepřetržitě od pátku, vládní regulace má zatím platit do konce října. Banky v září poskytly hypotéky za zhruba 35 miliard korun. Oproti srpnu je to nárůst o 3%. Zájem o hypotéky tak zůstává silný. Průměrné úrokové sazby se pohybují kolem 5%, ceny nemovitostí přitom dál rostou a pořízení vlastního bydlení je stále nákladnější. Ve Francii pokračují studentské protesty, mladí lidé kritizují nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav škol. Demonstrace už několik týdnů provázejí také střety s policií. Další protestní akce se očekává i v Paříži, vláda slíbila nápravu, studenti ale plánují v demonstracích pokračovat. A teď už se pojďme podívat do regionu.
11: O víkendu bude úsek Chodkovy sady Brusnice bez tramvají. Důvodem je zatravnění tratě. V tomto úseku tedy tramvaje nepojedou v sobotu i v neděli, vždy od 7 ráno do 16. hodiny. Opatření se dotkne linek 22 a 23 a stejné omezení bude v platnosti také příští víkend 24. a 25. října. Detaily na webu dpp.cz. Kránu slabě zaprší, pak bude déšť ustávat a čeká nás proměnlivá oblačnost. A bude teplo. Ranní minima kolem 10 stupňů, odpolední maxima kolem 17. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, dobré ráno.
12: Krásnou středu.
16: Snídaně šampionů.
15: Máme tady i Davida a Davy, dobré ránko.
17: Dobré ráno všem.
15: Dobré ráno. Startuje třetí hodina, středeční snídaně. Kelly Clarkson, tím pokračujeme.

0: Tohle je středeční Hit Radio, Kelly Clarkson, 6 minut po 8. Dobré ráno. Chladno venku po ránu, co? Už ani přes den to není úplně vončo, když teda nesvítí slunce a spousta lidí bere roha a chystají podzimní dovolenou. A co tak vidím kolem sebe, tak hodně lidí cestují do Řecka, čověče. Byli jste někde v Řecku?
1: No jasně.
2: Já ještě ne.
0: Já
2: a mluvím
0: ne.
2: O tom každý rok, že se tam chci podívat a vždycky nakonec vyhraje nějaká jiná destinace a nevím proč.
0: No a plánujete vůbec nějakou dovču teda, něco na podzim? Tak David.
2: David si to vybral už
0: měsíc. David, ty se zvrátil teďka po měsíci, že jo, si cestoval, takže ty máš teďka vydovolenkováno.
1: Já mám teďka útrum takzvaně.
0: A co ty, Jasmin?
2: No tak já mám volničko tak na 2 dny, takže teďka jako na Řecko to asi nevystačí úplně.
0: No, já bych dal to Řecko, teda, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale nevím, jak to vyjde časově, nicméně pokud se mi to nesplní, já tady mám shodou okolností a všech náhod na stole Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny. Takže vlastně já, když ho odebřu, tak já jsem teďka vlastně instantně v Řecku.
2: Ale je fakt, že... Hele, ale nedělej nám chutě tady, nemlaskej. Je fakt, že jako jídlo tam mají extrémně dobrý, že jo? Různý caciky a ty řecký saláty,
1: no,
2: jogurty.
0: No jasně, no jogurty, že jo, od Olmy, Olma Greek třeba. Tak co vy a podzimní dovolená? Vy, kdo nás posloucháte, chystáte něco? Nějaký Řecko nebo nějakou větší exotiku, třeba jako tady byl David, že na Havaji v Japonsku?
2: Já většinou mizela pryč v lednu, že jsem chtěla uniknout tady od té zimy, ale vlastně na podzimi to přijde lepší, že si tak jako prodloužíš ještě to léto. Takže teďka vlastně ideální chvíle mi to přijde.
0: Tak nám dejte vědět, kdo se chystáte kamkoliv, i třeba právě do Řecka. Napište nám to na 777-937-777 nebo nám můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp na stejný číslo. Pojďme na další hity. Miles Smith, Stargazing a já se jdu vychutnat teda ten Olma řecký Greek jogurt. Dobré ráno.

0: Divoký byl, Plakala. Tohle je Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, hezké ráno. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, že je čas podzimních dovolených, že pár lidí okolo mě vyráží třeba do Řecka a ptali jsme se vás, jestli třeba nějakou takovou podzimní dovčou chystáte. Píše třeba Marie, Řecko je úžasné, už jsme byli na 6 ostrovech, jsem tam vždy šťastná.
1: Mm-hmm. Další zpráva zní třeba ahoj, zítra letím na Maledivy, závidíme, a zatím se jako vždy před cestou netěším, ale pak si to užiju. Netěší? Tyjo, tak já bych se těšila naopak třeba měsíc předem, tak to mám já vždycky.
0: Přesně, ale tak třeba tady teda není podepsaný odesílatel, ale třeba má strach z letání.
1: Třeba, to je možný.
0: Ale podle mě, i kdybych měl strach z letání a viděl bych, že letím na Maledivy nebo do nějaký takový exotiky, tak asi bych ten strach na chvilku jako odhodil. Taky píše David. Ahoj Michale, my se vrátili z Kréty před 2 týdny. Celou dobu tam silně foukalo, nedalo se koupat, do toho záplavy, varování před silným větrem a při zpáteční cestě mělo letadlo 11 hodin zpoždění. Dovolená, na kterou dlouho nezapomenu. PS, ale jídlo tam měli dobré. No a David nám poslal 2 videa, jo. Samozřejmě jsme v rádiu, takže my tady jedeme jenom zvuk. Ale můžete si domyslet, když to pustím, jak to tam znělo, jo. Hele. Totální fujavice. A na tom videu je vidět teda, když bych vám to měl nějak popsat, zataženo, všude kaluže, mokro. To není Kréta, kterou jako chceme.
1: A pořád seš aspoň někde pryč, viď, a můžeš vypnout. No tak děkujeme za zprávy.
0: No a vy, kdo teda chystáte nějakou podzimní dovču, máte tu možnost, tak my vám tak trošku závidíme. Pojďme na další hity. Rehab in my head. Tohle je středeční Hit Radio, minutu před 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
2: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
1: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
2: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
3: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
1: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
5: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
11: Lázně Vráž u Písku.
10: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
11: Lázně Vráž u Písku.
10: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
11: Lázně.vráž.cz.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
14: Tak hurá na Vysočinu.
13: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
14: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
13: Skály a vyhlídky, co berou dech.
14: Rybníky, jezera i koupaliště.
13: Aktivní zábava i adrenalin.
14: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
13: Vysočina má co nabídnout.
14: Stačí si jen vybrat.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cannesu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cannesu. Registruj se na webu Hitradia City.
16: Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch Globuse. Zlepši si náladu.
17: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze ve Strahovském tunelu směrem do Troji, blokuje provoz vozidlo po nehodě, se sílícím provozem se bude tvořit kolona, no a v Praze v Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou směrem od Hloubětína blokuje provoz dopravní nehoda, počítejte s kolonou.
19: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
4: Hit Radio City.

0: Bude půl deváté, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Michal, jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zase předek.
3: Takže bohatí mladí lidé z generace Z utrácejí za umění více než kterákoliv jiná generace. Podle mezinárodního průzkumu dali dvacátníci loni za obrazy, sochy a další umělecká díla miliony korun. Americká technologická společnost Anthropic zakazuje uživatelům urážet její umělou inteligenci. Podle nových pravidel mohou lidé za opakované urážky nebo úmyslně kruté chování vůči chatbotům přijít o přístup ke službě. Firma totiž připouští, že by umělá inteligence jednou mohla mít vlastní vědomí. Děti často ignorují nepořádek, protože si ho jednoduše nevšímají. Podle odborníků se totiž schopnost rozpoznat, co je potřeba uklidit, musí postupně naučit. Pomoci může jednoduchá metoda, při které děti dostanou 15 až 20 minut na to, aby sami našli a uklidili věci, které nejsou na vlastním místě.
4: Četla jsem ten článek taky, no, že opravdu jsou třeba nějaký nepořádek na podlaze a máte tam ty děti vzít a ukázat, co tam tak jako asi nepatří, a takhle je na tom postupně učit, že jinak to nevidějí.
2: Že byste si třeba, Michale, zahráli dneska doma takovou hru?
0: Já bych chtěl říct, že já takovou schopnost prostě mám, no, nevidět jako nepořádek, no. Ty to nemáš, Davide?
2: Já ne.
0: Tak to teda pěkně kecáš. Jestli ti něco nevěřím, tak to je tohle.
2: Že byste si to procvičili, víš, s partnerkou, že by říkal třeba
0: Michale. Můžeš zastavit ty a vyšurovat nám doma. No, čekáme tě. Hele, 9.30, nástup. Pojďme na muziku Take That.

0: Soulmate, Soul Train, Drive By. 6 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je snídaně šampionů. Dovedete si představit, že byste ve 100 letech chodili dvakrát denně cvičit?
1: To podle mě nedáváme ani teďka, ne?
0: No nedáváme, no. Někdo to dává, ale dalo by se říct s prstem v nose. Detaily k tomu přidáme za chvíli. Nejdřív muzika, bude pan Sheeran, taky Eva Farná. Neříkej, co má se stát tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Hit Radio. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
14: Máme pro vás bezva plán.
13: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
14: První, druhý, klidně třetí.
13: Máme i skluzavky pro malé děti.
14: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.

0: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Je tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Byl jednou jeden zámek a v něm princezna a princ. A ano, které slyšel celý zámek. A v něm princezna a princ. A ano, které slyšel celý sál. Tahle pohádka může být vaše.

0: Zámek Berchtold, CZ. Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ráno, máme tady obří frajerku. Paní Marta Zajícová ze Zlína. Její 100 let a pořád pravidelně cvičí. 100 let.
1: Tak Zajícová si takhle hopsá i po stovce.
0: No.
1: Nebo opravdu to je
0: jako... Dvakrát týdně chodí cvičit do Sokola. Já si připadám teďka jako... Tak trochu méně ceně, já musím říct.
1: Já taky, byť jsem z nás dvou ten větší sportovec, nicméně opravdu to beru teda jako životní inspiraci, tuhle dámu.
0: Já vím, si ona zažila, že první republiku a válku a komunismus a všechno zažila a pořád prostě cvičí, pořád jí to dupe, jo. A nejlepší detail, já tady čtu, když se jí zeptali, jestli cvičí i doma, tak přiznala, doslova řekla, jsem líná, doma to není ono, v kolektivu je to lepší.
1: To je bobinka.
0: No tak hodně zdraví do dalšího života a možná, když já teda, jsme to možná neměli číst, jo, protože teďka opravdu si připadám, že bych možná měl začít
1: úplně
0: něco dělat. Já si říkám, tak ona zažila Masaryka a já teďka zažil včera schody do třetího patra a mám z toho dost ještě teď, jo. Tak takhle nějak na tom jsme s fyzičkou tady ve studiu. Co vy? Pink, Trustfall, 8.48. Dobré ráno, šampioni.

0: Posloucháte středeční Hitrádio snídaní šampionů, ta se přiblížila ke konci, ona už je vlastně středa.
1: Letí to tenhle týden hodně.
0: Tenhle týden teda musím za mě říct, extrémně to utíká, tak doufám, že to cítíte podobně. Pokud ne, tak se vám omlouvám. Tak nicméně po deváté další skvělá muzika, Carl Rae Jepsen, taky David Guetta, Luis Capaldi, to si užijete. No a kdybyste si chtěli třeba náhodou pustit dnešní snídaní nebo jakoukoliv snídaní zpětně, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz v sekci podcasty, případně na streamovacích platformách, tam hledejte podcast Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: My se na vás budeme těšit zítra.
1: Zase od 6 do 9, tak ahoj.
0: Jasně, budeme tady, tak hezký den, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Na pražských silnicích v těchto chvílích popojíždíte zejména na Barandáku a v Dobřížské směrem do centra. 10 až 15 minut jste hlásili na příjezdu po D5 od Rudné a pak na pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Potrápí vás také kolona na příjezdu do metropole po D1 zhruba od Průhonic a oblast kolem Černáku. Opět popojíždíte od Černého mostu dál na Štěrboholi, ale také v opačném směru, pokud jedete dál do Kbelské, také kvůli dopravní nehodě. A to minimálně 20 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky hlasování. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Sportující vysokoškoláci mohou i příští rok žádat podporu od státu. Ten na to v programu UNIS vyčlenil přes 15 milionů korun, s čím a komu projekt pomůže, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
3: Program klade důraz také na duševní a sociální zdraví nebo prevenci nemocí. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu ještě včera večer lékaři při operaci odebrali. Zákrok proběhl bez komplikací, zotavovat se bude v nemocnici zhruba týden, uvádí to Vatikán. Papež audience odložil do 20. října. Softbalistům Piranhas Beroun se splnil velký sen. Po letech mají konečně své vlastní hřiště. Novou Algotech arénu slavnostně otevřou v neděli 25. října ve 14 hodin. Hřiště bude sloužit dětem i dospělým hráčům. Dnešní den zůstane z kraje jasný, polojasný, postupně čekáme přibývání mraku, ale rozhodně je tepleji oproti minulým dnům. Už teď máme kolem 10-11 stupňů, odpoledne maxima na 16.
2: Hit Radio City.
1: Hezké dopoledne, minuta po 9. hodině s vámi dnes Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, teď Carly Rae Jepsen.

go. Luis Capaldi s námi na Hit Radio City. Hezké dopoledne. Pozor, pozor, protože objevujeme nový luxus. Dámy a pánové, žádný kabelky a luxusní večeře a cestování, ne. Češi objevují nový luxus v podobě toho být několik hodin bez telefonu. To by člověk neřekl, že to jednou bude, že jo, luxusní komodita. Schválně se teď chodí na společné túry, lidé se setkávají v kavárnách nebo absolvují celé dny bez technologií. Jeden z organizátorů těchto věcí popsal, že se na jejich akci hlásilo třeba až 100 zájemců, jo. Někdy tam lidi odevzdávají telefony hned na začátku, jo. Přece jenom si pojďte říct, že je to zvláštní, protože jsme zvyklí mít telefon neustále po ruce. Často, když ho někam odevzdáte, tak se stává, že třeba cítíte, že vám vibruje kapsa. Což není pravda, jo? Ano, ano, je pravda, že jsme v tom až po uši, tak možná to zkuste. Nemusíte organizovaně s jinými lidmi, můžete i jenom tak sami. Prostě to neotevřít. Omylem si dát telefon třeba do šuplíku. Zvlášť pokud jste v práci a někdo vám má volat, to je skvělá úleva. Další hity, k tomu telefon doufám nepotřebujete. Avril Lavigne a Skater Boy, jdeme na to.

0: City.
1: Zlepši si náladu.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle jsou One Republic, posloucháte Hit Radio City a už jste ve hře?
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Radiem City.
0: Ano, byl jednou jeden zámek a právě v něm může být vaše svatba. Hele, svatební obřad v zámecké zahradě nebo v sále, pronájem zámeckých prostor pro svatební oslavu, 10 pokojů pro hosty a samozřejmě novomanželský pokoj na jednu noc i se snídaní, abyste nabrali síly. Snubní prsteny od Alove, svatební účes pro nevěstu od Tomáše Arsova. To všechno je ve hře. Stačí se registrovat na webu hitradiocity.cz. No a už hrajete. Takhle jednoduchý to je. Ale pozor, protože i dneska tu pro vás máme i tu denní výhru. Budu vám vyprávět jeden příběh. Příběh, který nápadně připomíná jednu pohádku. A ten z vás, kdo ji jako první pozná, vyhraje dneska poukaz do zámecké restaurace v hodnotě 1000 korun a taky kosmetický balíček od Tomase Arsova. Připravte si telefony, za chvíli jdem na to.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžmá, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
16: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
15: Rodinné oslavy,
16: romantické svatby,
15: firemní setkání
16: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
15: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
16: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
15: Zámek Berchtold.cz.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
19: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Dualipa a Houdini. Posloucháte Hit Radio City a doufám, že jste ready. Jdeme na to.
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Radiem City.
0: Ano, o svatbu se registrujete na webu hitradiocity.cz. Teď je tady ale denní výhra. Dneska hrajeme o poukaz do zámecké restaurace v hodnotě 1000 korun a kosmetický balíček Tomase Aršova. Mám pro vás jeden příběh. Nápadně připomíná jednu pohádku. Ve chvíli, kdy budete vědět, co je to za pohádku, voláte na 800 937 937. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Jedna moje známá, Tereza, dostala od mámy úkol odvést nemocné babičce nákup. Jo? A máma jí říkala, hlavně nikde prosím tě nezastavuj a rozhodně... Prosím vás, vy jste se úplně zbláznili. Tak jo, haló, kdo je tam? Tady Hit Radio City. Haló, slyšíme se? Tam je strašný rámus, nic neslyším.
2: Helena, u telefonu.
0: Ahoj Heleno, prosím tě, máš tam strašný rámus? Víš, co je to za pohádku?
2: Červená kartička.
0: Ano! Helčo, strašný rambaj s nám jde do éteru. Každopádně ano, je to červená karkulka. Prosím tě, zůstaň mi na telefonu.
2: Děkuju.
0: A ještě se za chvilku uslyšíme. Tak jo, dáme a pánové, Heleně to vypnem, protože to strašně, strašně vrčelo. Chci vás všichni pochválit, protože pokud jste všichni poznali, že je to červená karkulka po dvou větách, tak jste očividně velcí znalci na pohádky, což cením. Tak uvidíme, jestli se vám povede i zítra, protože ano, další pohádkový příběh a další kouzelná pohádková výhra zase zítra.
1: Vyhraj si pohádkovou svatbu na zámku Berchtold. Registruj se na www.hitradiocity.cz.
3: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
4: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: Cyril Stambelinin, posloucháte Hit Radio City. Dneska to pohádkové klání bylo opět extrémně rychlé. Pokud chcete hrát o svatbu na zámku, registrujte se na hitradiocity.cz. My ale pokračujeme v těch nejlepších hitech. Do uší za chvíli činasky Nico Santos nebo Taylor Swift.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Už víš, co máš s tím ramenem?
5: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Tomas Arsov.
5: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
4: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
13: Máme pro vás bezvaplán.
12: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
13: První, druhý, klidně třetí.
12: Máme i skluzavky pro malé děti.
13: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
12: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
13: Aquapalace Praha.
12: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
17: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
18: Hit Radio City.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, Féteru Hit Rádia City těsně před 10. Za chvilku Sunblock nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Štěrboholská spojka směrem na Baranďák, zase jezdem na Běchovice, opatrně v koloně. Tady stojí porouchané auto, dlouhé zdržení, aktuálně na 15 minut. V Bubeneckém tunelu směrem do Troje bourala 3 auta, tady taktéž počítejte s kolonami, zdržení by mělo být 5 až 7 minut. A přidáme ještě Poděbradskou směrem do centra. Tady před křížení s Průmyslovou bourala 2 auta, zablokovala jeden jízdní pruh. I tady se prodlužují stále aktuální kolony. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
4: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
5: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. O víkendu nepojedou tramvaje v úseku Chodkovy sady Brusnice. Důvodem je zatravnění tratě. Výluka platí v sobotu i v neděli vždy od 7 ráno do 16 hodiny. Opatření se dotkne linek 22 a 23. Stejné omezení pak bude v platnosti i o víkendu 24. a 25. října. Více je na webu dpp.cz. Začala mimořádná schůze sněmovny. Poslanci budou opět schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasují veto prezidenta Petra Pavla, který se obdobně jako opozice obává politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní velká vedra a také sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní, uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Poslední šance navštívit výstavu Kudlanky je ještě do této neděle, tedy 18. října. Otevřené je v Zoo Praha v galerii Gočárovy domy. Co nabízí, popisuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
11: Letně podzimní výstava Kudlanek, na které lidé spatří 30 druhů těchto fascinujících mizích predátorů ze 4 kontinentů, včetně kudlanek, které svým tvarem těla imitují třeba suché větvičky, listí, orchideje nebo dokonce záporáka z Vězných válek Darth Vadera. Výstava je na posledy otevřena právě tuto neděli ve 12.30, navíc započne poslední komentovaná prohlídka zdarma.
1: Více najdeme na webu zoopraha.cz. V průběhu dnešního dne zůstane většinou polojasno, postupně více mraků, oblačno, na večer. Opět skoro jasná obloha, teploty dnes kolem 16 až 18 stupňů.
9: Hit Radio City.
0: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. Za chvilku další kolo City kvízu. No a k tomu učiněný ráj. Nekecám, tohle jsou totiž Coldplay a jejich Paradise, tak si to užijte.

0: To je Lady Gaga, posloucháte Hit Radio City. A dámy a pánové, je to tu.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Doufám, že za sebou máte aspoň druhý kafe a mozky fungují, protože i dneska tajemná hádanka a velice lákavá výhra, protože celý tento týden soutěžíme společně s Farinou, fantastická italská restaurace v centru Prahy. No, už jsme společně párkrát soutěžili, takže moc dobře víte, o kom mluvím. No a říjen tam patří houbám a lanýžům, speciální podzimní menu. Já to nechci moc rozmazávat, páč za chvilku oběd, asi máme všichni trošku hlad. Každopádně ano, hrajeme o dvě meníčka. Jednou je tam menu primo a jednou carne. Je to v podstatě třeba takový hovězí tataráček s černým lanýžem, jo, ravioli, nebo třeba lanýžové krembrilé. Kéž byste mě vzali sebou. Takže dámy a pánové, doufám, že jste ready. Správné odpovědi píšete na 777-937-777. Mám tady jednu ukázku z filmu. A hledáme slovo, které tam chybí třikrát, ale je to jedno a to samý slovo. Tak schválně.
2: Ty přece musí být trošičku mazlavé na povrchu.
3: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi?
0: Co by tam tak mohlo chybět? Co myslíte?
2: Ty přece musí být trošičku mazlavé na povrchu.
3: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi?
0: Tak pište. Jsem zvědavá, jeden z vás vyhraje fantastický meníčka ve Farině. Další hity k tomu, za chvíli Krištof, ale teď je tu Alex Warren.

0: Cyrus a End of the World. Posloucháte Hit Radio City a vy jste fakt neskutečný. V dnešním kvízu sice nějaký ty chybičky byly, jo, zkoušeli jste doplňovat mazlavý, kluský, tak ne, hledali jsme název konkrétně jídla. Na telefonu už je Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, ahoj, mám se teď super, samozřejmě.
0: Teď se máš super, já jsem hrozně, a jinak ta středa nebyla dobrá, jo, říkáš?
1: Šlo by to, ale teď je to lepší.
0: To je super, protože my jsme doplňovali samozřejmě hlášku z pelíšků, legendární záležitost. Tebe čeká jediný úkol, řeknout, říct ještě tu správnou odpověď do éteru. Pouštěla jsem vám tohle, jo?
2: Ty přece musí být trošičku mazlavé na povrchu.
3: Slyšel jsem dobře, řekla jsi...
0: Tak co tam chybí?
1: Gnocchi, gnocchi.
0: Jsi si úplně jistý? 100%?
1: Ano.
0: Tak zkusím, ano. Zkusíme, jo?
2: No ty přece musí být trošičku mazlavé na povrchu.
3: Gnocchi? Slyšel jsem dobře? Řekla jsi gnocchi?
0: Je to tak! Peťo, moc gratuluju. Máš rád pelíšky?
1: Samozřejmě, moc.
0: No tak výborně.
1: A... ještě víc.
0: Já si myslím. A druhá věc. Máš rád lanýže?
1: Jasně,
0: no, mám,
1: přítelky mě ještě víc.
0: No tak je, ty si šplhneš doma neskutečným způsobem.
1: Je to tak.
0: Takže předpokládám, že do Fariny na to úžasný meníčko podzimní vezmeš právě přítelkyni.
1: Je to tak, je to
0: no,
1: tak.
0: No tak já si myslím, že bys jinak měl docela problém totiž, víš?
1: No to, jo.
0: Peťo, ještě jednou gratuluju a moc si to tam užijte, měj se krásně, ahoj.
1: Moc krát děkujeme, ahoj.
0: Dámy a pánové, nebojte se, další kolo zase zítra.
4: Dopolední kvíz Hit Radio City. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
13: Tak abyste ho nepromeškali.
12: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
13: Garanci kvality i výhodného financování.
12: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Šéfe, došel matroš!
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Продолжение Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
18: Nemusíte hledat kupce.
17: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
18: Rychle a férově.
17: Více na www.psnkupuje.cz.
18: PSN. Měníme město v domov.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Klikni!
21: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
20: Gravitrax Spider-Man!
21: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
20: Když stavebnice, tak Mironet!
21: Klikni dvakrát!
22: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
23: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
24: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
25: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
24: No nekecej.
25: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
26: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

Petr X, právě teď v éteru Hit Rádia City a už se nám to blíží. Ano, dámy a pánové, protože je středa. A to znamená, že jsme v polovině pracovního týdne a víkend je doslova za rohem. A pátek 15.00 nám startuje další retro víkend. A v sobotu a v neděli se o vás navíc budou starat naši odborníci na 90. Moderátoři z Hit Rádia 90. Mají pro vás soutěž o lístky, jo? Aby to jako nebylo jenom o té hudbě, takže budete moct vyhrát lístky na koncert. Takže je to stejně o hudbě. No prostě to nejlepší z 90. Ty nejlepší songy, které posloucháme už 30 let. No velkolepej víkend, to vám můžu slíbit. Ano, retro víkend už teď od pátku do nedělních 18. A abyste se na to připravili, tak tohle je song z roku 92. Dr. Alban.

0: Shakira, Burna Boy v éteru Hit Radio City. Doufám, že si užíváte ten slunečný den. Dokonce se nám docela oteplilo. Ano, je to tak. A to je skvělý. Pojďme předstírat, že je zpátky babí léto. Co říkáte? Řekla bych, že k tomu se poměrně hodí tohle Kamrat a Feel Alive už za chvilku do uší.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
10: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
9: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
10: To musím mít!
9: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
10: tak Mironet! Klikni!
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
13: Chlinu.
14: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Když v Praze přichází podzim, v čínském Msania stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
16: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
19: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: podcasty zimního Salzburska s Hitradiem City.
21: Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jokivo. Zimní Salzbursko s Hitradiem City.
22: Tipy na zimní dovolenou vám přináší Dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
23: Hit Radio City.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Kamaráta Feel Alive, jste s Hit Rádiem City těsně před 11. Za chvilku Eva Farná nebo DJ Antoine, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. V oblasti Černého mostu počítejte v obou směrech s delšími kolonami a s popojížděním minimálně 20 minut. Naplnila se také Kbelská na výjezdu z metropole a od Hloubětina nabíráte zpoždění kolem 15 minut. Přerušovaná kolona se tvoří na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Ořechu, pokud jedete dál k letišti. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Specializovaná firma odstraňuje pomocí tlakového čištění nečistoty, které se na této památce za poslední rok nahromadily. Práce probíhají pod dohledem Galerie hlavního města. Odbornice na restaurování Martina Vednerová.
7: Památky v tomhle případě jsou především vystaveny náporu intenzivní městské dopravě. Dále potom i samozřejmě klimatickým podmínkám, jako je střídání deště a vysokých teplot, ale bohužel samozřejmě i vandalismu.
1: Hotovo by mělo být nejpozději dnes, provoz na Palackého náměstí práce neomezují. Soud v Praze se začal zabývat případem čínského občana, viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás, hrozí mu 5 let vězení. Zrušení zákona, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení, navrhuje ústavnímu soudu skupina senátorů. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají však, že zákon dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání podnikatele před ztrátami. Vršovická Bohemka se dnes do hrávce 6. kola první ligy utká s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se soupeřem, kterému v Dolíčku od května 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Dnešní utkání má výkop v 6 večer. V průběhu dne proměnlivá oblačnost, odpoledne více mraků, teploty kolem 16 až 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
6: Hit Radio City.
0: Hezké dopoledne, 2 minuty po 11. S vámi stále Kateřina Pechová. Samozřejmě ty nejlepší hity. Teď je tu Kelly Clarkson.

DJ Antoine a The Beat Shakers, posloucháte Hit Radio City a víte o tom, že sloni se poznají v zrcadle? Jako opravdu, to si nevymýšlím. No pokud by vás zajímalo spousta dalších věcí o slonech, tak mám super tip, protože víte třeba, kdo šéfuje slonímu stádu, nebo jak spolu sloni komunikují, nebo jak poznáte jednotlivé členy sloní rodiny, tak všechny odpovědi na tyhle i další otázky můžete zjistit přímo v Zoo Praha, protože tam mají zážitkový program na návštěvě u slonů. No a to vás zavede do zákulisí jejich chovu, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Jo, unikátní zážitek, čeká vás setkání se zkušeným chovatelem, spousta zajímavostí a 90 minut ve fascinujícím světě právě těchto majestátních zvířat. A pojďme si říct, sloni jsou neuvěřitelný zvířata. Jo, už jenom to, jak jsou velký ty choboty a jsou vlastně i dost vtipný, když se podíváte třeba na video s mláďatama. Takže ano, rozhodně doporučuji, Zoo Praha teď vypsala nové termíny, takže máte jedinečnou příležitost si svoje místo rezervovat. Víc informací, ale taky další zážitky najdete na e-shopu Zoo Praha. Tak držím pěstě, ať se tam dostanete. A do uší už míří další hity. Za chvilku Michael Šulte a teď je tu Pink.

0: co má český kořeny, prostě se to nezapře. George Ezra na Hit Radio City. Dámy a pánové, už zítra. Ano, zítra startujeme. Milovníci světýlek to určitě vědí. Jo, protože zítra startuje další ročník Signal Festivalu, což je vždycky hrozně hezká věc, protože se nám prostě rozsvítí město. Jo, něco jak o Vánocích, jen je to trošku víc takový umělecký. Ano, tento rok, prosím vás, kromě centra, tak budou svítit taky Davice, k tomu samozřejmě doprovodný program. Kompletní program trasy najdete na signalfestival.com. Schválně na to mrkněte. Doporučuji vyrazit, protože takový to, jak stojíte otevřenou pusu, jenom zíráte na světýlka, si tak hezky vyčistíte hlavu. Přísahám. A na čištění hlavy za chvilku další hity Damiano David nebo Justin Bieber. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
8: Máme pro vás bezva plán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
8: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
8: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
7: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
8: Aquapalace Praha.
7: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
12: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
19: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
23: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
22: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
24: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
25: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cannesu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cannesu. Registruj se na webu Hitradia City.
26: Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch s Globusem. Zlepši si náladu.
27: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudba.

0: love yourself. Justin Bieber s námi na Hit Radio City. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Zítra povezeme další brunch.
1: Hit Radio City vám veze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Je to tak, ano. I zítra povezeme někomu snídani do práce. Velkolepou snídani, ne pro jednoho, ale pro celý tým. No a zítra, prosím vás, povezu konkrétně já brunch na policejní stanici. Prosím vás, povezeme to Kláře, která nám do registrace na hitradiocity.cz napsala, proč by si to zasloužil. No, protože jsme nejlepší kolektiv plný srandy a blbostí. A to samozřejmě chceme, že jo? Já jenom doufám, že si mě tam zítra nenechají. Samozřejmě se tady s vámi spojíme do éteru. Hlavně doufám, že jim to bude chutnat, protože Globus má ty branče fakt nacpaný, jo? Tam je všechno, od sladkýho, přes chlebíčky, po džusy, prostě dokonalá spokojenost. Jak chcete začít pracovní den? Tak pokud byste chtěli taky, tak hra stále běží. Stačí se registrovat na hitradiocity.cz.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

Hozier a Too Sweet. Jste s Hitrádiem City, hezké dopoledne. 11:45, ano, pomalu se s vámi loučím, ale nebojte se, už za chvilku sem totiž přijde Jirka Pelnář a ten pro vás má nachystaný srdcovky. Krásný srdcovky. To vám přísahám, třeba Love Message, jo, nebo No Name, no nic, nechte se překvapit. Taky samozřejmě dobrou chuť k obědu a za chvilku další songy. Dan Barta a On My Head. Ano, můžete zavzpomínat na snowboardiáky. Mějte se hezky a ahoj.

0: vysílání bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting-česko.cz nebo u našich prodejců.

0: To, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
1: Lázně.vráž.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
11: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
10: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
13: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nogoroi, brds.cz.
14: Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Okolí Černáku v obou směrech stále počítejte s kolonami. Důvodem jsou práce na silnici. Také jak Belská na výjezdu z metropole směrem k D8. Hlásí další zdržení. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Tomas Arsov.
1: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
0: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka až oproku přináší
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12. hodiny, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer, v sobotu pak od 8. ráno do 2. odpoledne. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
8: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
7: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Papež Lev XIV. Po úterní operaci strávil klidnou noc. Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor plic. Zákrok podstoupil ještě včera večer. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji žádné komplikace. Papež až do 20. října zrušil veškeré audience. České fotbalistky v odvětě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce z baráže o šampionát vypadly. Ani tentokrát nezlomili letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Teď se podíváme k nám. Zelený kolíček pomůže handicapovaným. Praha 4 na svém webu vyzvala k zapojení se do charitativní kampaně. Zakoupením kolíčku pomůžeme nadaci Jedličkova ústavu. Akce proběhne příští úterý, tedy 20. října. Kolíčkový den se koná ve spolupráci se školami a nejen v Praze, ale také ve Středočeském kraji.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Odpoledne s proměnlivou oblačností může být polojasno, místy oblačno, foukat bude chladnější severozápadní vítr, ale teploty příjemné 16 až 18 stupňů.

Je tady pravé poledne a začínají nám, kromě polední pauzy, také srdcovky Hitrádia. A protože je středa, pojďme si ty srdcovky dneska udělat zase pěkný. Co? Zkusím vám namíchat koktejl toho nejlepšího za posledních cirka 40 let. A začneme s legendárním broukem Paul McCartney na solové dráze. Je pravda, že po tom, co se rozpadli Beatles, tak klidně mohli jít do důchodu a užívat si jenom ty peníze, ale asi ta láska k hudbě byla silnější než láska k penězům. Každopádně vy byste šli v 28 letech do důchodu, kdybyste mohli. No, kdo by nešel, že jo? Tenhle hit tak si Paul McCartney nadělil ke svým jubilejním 50. narozeninám. Píše se rok 1992 a tady je Hope of Deliverance. Srdcovka číslo 1. Na Hit Rádiu. Hezkou středu. I will love-

0: Rok 1992, srdcovka s číslem 1, Paul McCartney na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Myslíte si, že se vyznáte v hudbě z 90. let? Dokázali byste uhodnout všechny kapely, které vám teď pustím? Schválně, jo? Počítejte si, kolik budete mít bodů, jestli je poznáte. Na každou vám dám zhruba nějaký 2-3 vteřinky. Tohle číslo 1. Víte? Jasně, Scooter, dobře. Něco těžšího, co tohle? I Erotic a jejich animovaný velmi sprostý videoklipy. Dobře, tak to jsou 2 body. Teď něco jednoduššího. To znáte 100%. A jak se to jmenuje? Fun Factory. Výborně. 3. bod. Tak co tohle? To není tak těžký, ne? Mr. President. No tak... Jako jde vám to, tak možná tam ještě můžu hodit takhle do pětice, těch bodů můžete mít 5. Co tohle? Těžký, co? Masterboy. Jestli máte 5 bodů, tak gratuluju, to jste opravdu jako velcí znalci 90. let. No a právě těchhle 5 legendárních skupin tak se spojilo dohromady a v roce 1996 naspívali píseň, kterou vydali ke kampani v boji proti AIDS. Jmenuje se Love Message a je to srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: Name na Hit Rádiu Večnost je přesně čtvrt na jednu, tohle byla naše třetí srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když jsem tak jako poslouchal ten refrén, tak se mi vybavilo tolik, ale tolik večírků. Vám taky? Kolikrát v životě jste tohle zpívali nad ránem, na nějakém firmním večírku nebo v hospodě naspívané, co? Mimochodem letos je to 30 let, co jsou No Name na hudební scéně a co si vlastně vybrali Česko před Slovenskem. Jo? U nás mají opravdu jako větší popularitu než v rodném Slovensku a i proto oslaví svých 30 let u nás v největší hale v Česku. Letos před Vánocema. Já se teda ještě přiznám, že No Name jsou i moje srdcovka ještě jako trošku jiná, protože s Igorem Tymkem tak jsme léta přátelé. Dokonce mě jednou vytáhl i do Tater a i přesto, že mám o pár šedivých vlasů méně než Gy, tak teda jsem jako nestačil. Teda musím říct, že jako horel neuvěřitelný, ten tam lítal fakt jak kamzík a já jsem za ním běhal. Samozřejmě jsem s tím úplně nepočítal, takže typicky v džínách jako každý jiný turista v Tatrách. Ale teda jako fyzičku má neskutečnou. No, nedivím se po tom, co vlastně jako taky předvádí na pódiu, zatímco já jenom tady sedím za mikrofonem. No Name je tedy naše třetí srdcovka a my pokračujeme dál. No a když teda máme zrychlit tempo, no tak zrychlíme tempo. Pojďme si dát rok 2004 a pokud jste v této době byli na střední škole, no tak věřím, že tohle je hit, který vás provázel celou střední a samozřejmě i vaším maturitním večírkem. Aby taky ne. Stojíte za to. Stačí si jenom říct.

0: Bývalá Spice Girl také na solové dráze Lift Me Up. Tady na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak jsme ty srdcovky začali bývalým Broukem na solové dráze a zakončili jsme bývalou Spajskou na solové dráze. Když ještě hrál Usher a Lil Jon a Ludacris hit Yeah, tak mi přišla úplně skvělá zpráva. A tady je napsáno, že tohle byla moje vymodlená... Kdože, cože? Moje vymodlená monofónní melodie, která mě stála snad 18 korun z kreditu ze zadní strany časopisu. A to je přesně ono, já na to úplně zapomněl. Vždyť my jsme si objednávali přece melodie, ale i tapety na mobil. Ne, to jste poslali nějaký kód, pak vám přišel obrázek, sebralo vám to peníze z kreditu a vždycky to právě bylo potom rozepsané přesně v časopisech někde na zadní straně. A nebo taky na teletextu. Používali jste teletext? Dnešní děti by to absolutně jako nepochopili, že my jsme jako četli program, zprávy a různé jako zábavné věci na teletextu. Já si třeba do dneška pamatuju, že když jste na teletextu zadali číslo 888, tak se vám pak objevily titulky. Nefungovalo to vždycky, titulky nebyly úplně přesný, ale české titulky tam byly. 888, to si pamatuju do dneška, neuvěřitelný. A co si pamatujete z hudby z té doby vy? Měli i vy jste nějakou třeba vymodlenou melodii na mobil, která vás provázela potom x let? Třeba to tady budu mít? Třeba si to zahrajeme? Čeká nás srdcovka na přání, tak napište na 777-937-777.
2: Tatí, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
20: Ale tohle vypadá dobře.
19: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
20: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
19: Vypněte obrazovku.
21: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
19: Rezervace na restaurantweek.cz.
22: Trenírkarna.cz.
23: Hlášení pro lovce slev.
22: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
24: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut. A to je nejvyšší čas na srdcovku na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jako krásně jsme teď zavzpomínali, věřím, že i vy společně s náma, na naše vyzváněcí melodie na mobilním telefonu, a to na konci 90. začátkem milénia, kdy jsme si je opravdu jako platili. Dokonce jsme si platili tenkrát i melodie, když vám někdo volal. Jo, máte ji do dneška? To budeme řešit zítra. Teď se bavíme o tom, když vám někdo volal, jak vám zvonil mobilní telefon. Mám tady spoustu zajímavých jako zpráv, ale pak mě tady úplně rozsekala jedna a ano, jasně, já na to úplně zapomněl a děkuju, klaním se, protože tohle byla podle mě jedna z nejstahovanějších vyzváněcích melodií a měl jsem ji taky. Mišák píše, kámo, The Wise Guys, ulalala. No jasně, to je prostě legendární. Vybavíte si to? Byl snad i v nějaký reklamě, ne? Ježíšku go? Nebo něco takového? Jo, to je taky tady v té zprávě. No, hele, jestli ve středu má zaznít nějaká srdcovka na přání, tak je to tahle.

1998. Tak pojďme, The Wise Guys na Hit Radio. Come on.

0: srdcovky na přání a potvrzují to tady i zprávy na WhatsAppu 777-937-777, co mi sem chodí. Třeba i tahle hlasovka.
1: Ahoj Jirko, tak nevím, jestli to bylo v reklamě, ale určitě to bylo ve filmu Klub sráčů. Zrzavý chlup a tragéd na Ibize. Čau, Koudy.
0: Koudy, ty jsi taky pamětník. Zrzavý chlup a tragéd, fantastický film. Proč máš tu bundu v obráceně? Nerad nosím konvenční styly, kámo. Já to zbožňuju. Bože, už je mi zase 15. No, nevadí. Zároveň ještě je tady moc hezká zpráva. Nevím, kdo to vybral, ale miluju ho. Pavel. Tak vybral to Mišák, tak kluci snad se nějak jako domluvíte, láska si někdy nevybírá. Dáme si pokáče na Hit Rádiu právě teď a další srdcovky zase zítra ve 12 hodin. Jsem rád, že je posloucháte.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

pokáč a solitér. 3/4 na 1 bude. Posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s náma. Za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy. A máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dodat, že jste s náma. Za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy. A máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dostat jednorázový příspěvek 2000.

0: Brumnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
1: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Wagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáňky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
0: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli Zličín.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scat Airlines. Z Prahy za sluncem.
15: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
16: Ale tohle vypadá dobře.
15: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
16: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
15: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
15: Rezervace na restaurantvík.cz.
18: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na

0: Sun.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Takhle zní závěr dnešního poledne. Před námi 13. hodina, také nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Silný provoz hlásíte na Pražském okruhu, a to na úrovni Jinočan, pokud jedete od letiště. Zdržení kolem 15 až 20 minut stále přetrvává v oblasti Černáku a v Kbelské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti. Upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu a kyberpodvodů. Jaké tedy podvodníkům nenaletět, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
2: A pozor také na podezřelé pokyny, které vyzývají k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Důchodci a důchodkyně by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 7,80 a také znovu za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Návrhy opozičních poslanců nepodpořil. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní letní velká vedra a sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní, uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Teď se ještě podíváme k nám. Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Specializovaná firma odstraňuje pomocí tlakového čištění nečistoty, které se na této pražské památce za poslední rok nakumulovaly. Hotovo by mohlo být nejpozději dnes odpoledne. Provoz na Palackého náměstí práce nikterak neomezují.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V průběhu odpoledne většinou polojasná oblačná obloha, mírné oteplení na 16 až 18 stupňů a k tomu slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: No tak jste to slyšeli sami ve zprávách. Neuvěřitelný, až se dožijeme osmdesátky, tak dostaneme nějaký prachy na důchod a po každých 5 letech navíc, tak nám ho zvýší. No tak to je nádhera. Juhu! No nic, tak jdeme zpátky do práce, ať máme na ten důchod taky nějaký prachy, protože zase o to budeme muset postarat sami. No, 13 hodin po obědě se jakože fakt vracíme do práce, tak tady na Hit Radio spolu probereme další zajímavé věci. Probereme zákaz mobilních telefonů v českých školách, dáme si taky takovou malou ochutnávku našeho retro víkendu, co pro vás od pátku chystáme. No a teď vyrazíme do Hollywoodu. A budeme sportovat, jdeme až do hollywoodských hor. Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Now this is

Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball ve 13 hodin 13 minut a právě teď i 13 vteřin. Tak krásně nám to vyšlo. Dneska tak se bude probírat ve sněmovně zákaz mobilů na školách. Jestli bude, jak bude a jestli to bude plošný zákaz anebo jenom nějaká regulace. Mě baví reakce školáků, že dospěláci jim prý chystají zákaz, který by sami nedokázali dodržet. Přesně. Přesně tak to je, ale takhle to bylo nefér. Vždycky, že jo? Protože my se taky ve škole museli přezouvat, ale učitelé nikdy. Každopádně, zpátky k mobilům, to, že jsou děti na mobilech pořád a že je používají i při hodinách, tak na tom se shodneme, že to dobře není. To je jasná věc. Jaká nakonec ta regulace bude, tak to se dozvíme tedy možná už dneska. Ale já třeba osobně bych dětem ten určitej nějaký zákaz přál, jo. Ne... jakože jízlivě, ale pro jejich budoucí vzpomínky na školu. Schválně, vy si vybavíte ze školy nějakou SMSku, co vám kdy přišla, jak jste seděli a jak jste pod lavicí SMSkovali, nebo my jsme ještě tenkrát ty sociální sítě neměli, že jo, takže my jsme nemohli scrollovat na Instagramu nebo na Facebooku, takže akorát jsme si mohli psát. Nevybavíte, že ne? Ale vybavíte si to, jak jste při hodině posílali psaníčka? Jak jste je házeli přes celou třídu? Nebo posílali po ostatních, tak aby to učitel neviděl a pak to trapně nečetl před celou třídou? Vždyť to, když si vezmete, tak to byl úplný koncert. To bylo to labutí jezero. Když jste potřebovali ze zadní lavice poslat dopis dopředu a zpátky, tak jste museli zapojit polovinu třídy. Jo? Na tom se učila spolupráce. Na tom se tvořil týmový duch a tam vznikly ta definice zlatý český ručičky. Takže vrátil bych zpátky psaníčka do hry. Ať ty děti mají na co vzpomínat. A kdo ví, třeba jednou, až jim bude 30-40, tak nějaký to psaníčko doma objeví šuplíku. Teď Avicii na Hit Radio.

0: Miles Smith na Hit Radio s hitem Nice to Meet You ve 13 hodin a 23 minut. Někde jsem četl, že Miles Smith se docela zajímá o kryptoměny, tak pokud jste na tom stejně jako on, tak mám tady pro vás docela zajímavou informaci, protože banky začaly nabízet bitcoiny. Jo? Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci, kde nepotřebujete žádnou registraci nebo složitý nakupování, prostě kousek vám dají dokonce zdarma. Mají teď akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás to zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stáhnout si apku Partners banky a zadat kód BTC500. No a pak už je to samozřejmě na vás. Jo? A vlastně tím pádem máte i kus bitcoinu gratis. Na Hit Radio už za chvíli úplně gratis. Pink a Nate Ruse a nebude chybět ani Shabuzi. A pak pro vás chystám ještě jeden hudební klenot, který nás navnadí na retro víkend, který pro vás už chystáme tento víkend na Hit Radio.
1: Je tu další retro víkend.

0: Pátek. Jen na Hit Radio. Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
8: Když mobily?
7: Tak Mironet, klikni dvakrát.
9: Šéfe, došel matroš.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
15: Nemusíte hledat kupce.
14: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
15: Rychle a férově.
14: Více na www.psnkupuje.cz.
15: PSN. Měníme město v domov.
16: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
17: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
16: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
17: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
16: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
17: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
20: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
21: Opět krásy zimního Salzburska s Hit Radiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj 2 noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na 2 dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jokivo. Zimní Salzbursko s Hit Radiem City.
22: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.

Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

Ve středu odpoledne, chviličku po půl druhé, posloucháte Hit Radio, s vámi je Jirka Pelnář a ptám se vás, jak jste na tom s prokrastinací. Děláte věci na poslední chvíli a jste z toho ve stresu? Ono se říká, že pod tlakem vznikají diamanty, ale na rovinu, hele, ne vždycky je to dobrý pro naši psychiku, že jo? To znáte sami. Člověk je potom nevrlej, takovej věčně přinaštvanej, podrážděnej, občas možná i lehce agresivní. A to všechno pramení jenom z frustrace, že nestíháme, jo? A přesně v tomhle stavu byl i autor srdcovky, kterou tady pro vás mám teď připravenou. Všechno bylo hotový, jo? Všechny nástroje nahraný, sestříhaný, veškerá melodie, prostě celá píseň hotová. Jediný, co chybělo, tak byl text. A ráno se šlo nahrávat do studia. Představte si tu situaci, jo? To musel být horor. Byl to rok 1997, takže ty internety prostě jako nebyly, jo? AI vám to nevymyslela. Bylo to všechno jenom na vás. On už byl tak vyřízený, že si na papír napsal větu. Když máš na krajíčku, pamatuj, že jednoho dne to všechno skončí. No a jakmile tohle napsal, tak najednou bum, že jo, jak lusknutím prstu to přišlo, slova do sebe začaly zapadat a vznikla nádherná balada, ale nádherná. Je o překonávání těžkých životních období, že bez ohledu na to, jak náročná je přítomnost, tak přijdou lepší časy a nakonec společně lidé dosáhnou pocitu lehkosti a štěstí. Tak jestli teď na podzim zažíváte nějaké úplně nelehké období, tak tohle je přesně ta píseň, kterou potřebujete slyšet. Tohle je přesně to světlo na konci tunelu. Nebojte se, bude líp. Lighthouse Family High. Na Hit Radio.

0: Říkej, co má se stát ve 3:15, když jsem se před chviličkou ptal, jak jste na tom s tou prokrastinací a co děláte na poslední chvíli, tak dost mě tady pobavila zpráva od Patyho, který píše, hele, já chodím na poslední chvíli do hospody a jsem z toho teda vždycky hodně ve stresu. Tak, pochopitelně, to chápu, tak snad se vám to dneska nestane, jo, je středa. Za chviličku John Legend, taky Naughty Boy a Sam Smith a hlavně, abyste taky nepřišli dneska pozdě nebo úplně na poslední chvíli k naší středeční roletě dvoj smyslů. Ta nás na Hit Rádiu čeká ve 2 hodiny. Tak buďte s námi.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
14: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
13: Rodinné oslavy,
14: romantické svatby,
13: firemní setkání
14: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
13: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
14: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
13: Zámek Berchtold.cz.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš auto.

0: autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
1: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
2: Ale tohle vypadá dobře.
1: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
2: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
1: Vypněte obrazovku.
3: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
1: Rezervace na restaurantvik.cz.
4: Chodíte spolu 5 let, 7, 10 a on se pořád neptá.
5: Tak mu pomož.
4: Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj.
5: A prsteny v kapse.
4: Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si ve hře.
5: My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami.
4: Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
7: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamond. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: John Legend a malá romantická balada krátce před druhou hodinou odpolední. Před námi nejnovější zprávy. No a jak to vypadá? Jak je to u nás? Máme u nás čínský špiony, anebo ne? I to se řešilo dnes u soudu. Máme aktuální informace, uslyšíte je ve zprávách přesně ve dvě. Teď aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší zdržení do 5 minut je na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a pak v opačném směru na úrovni Jesenice dál k letišti. Popojíždíte k Belskou ulicí dál na D8 a Černákem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. A to kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat sněmovna. Rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás, pokračuje obhájce Michal Sikora.
11: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který plní pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
1: A soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Naši badmintonisté mají nového reprezentačního trenéra. Je to 52-letý medailista z olympijských her 2004 v Aténách, Indonézan Flandy Limpele. Podle svazu má bohaté trenérské zkušenosti a měl by hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry 2028 do LA. Teď ještě pohled k nám. Dobrovolnictví se v Praze věnuje zhruba čtvrtina lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který je 19%. Uvádí to magistrátní zpráva o dobrovolnictví v hlavním městě. Nejvíce dobrovolníků podle ní působí v sociální oblasti, následuje ochrana životního prostředí nebo péče o zvířata.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Odpoledne s proměnlivou oblačností může být polojasno, místy oblačno. Foukat bude chladnější severozápadní vítr, ale teploty příjemné 16 až 18 stupňů.
9: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Je středa, jsou 2 hodiny odpoledne, tak je na čase, aby jsme vylezli nahoru někam na skálu nad rybník, vzali pořádný balván a ze zora ho hodili dolů do té vody a rozčeřili, když si to představíte, úplně všude, jak tam padne ten balvan, jak všude jdou ty vlny, tak my přesně takhle rozčeříme ty hyperkorektní vody, které tady u nás v Česku jsou. Protože ve středu na Hit Rádiu máme vždycky ve dvě odpoledne ruletu dvojsmyslů. Oslavujeme český jazyk a popouštíme uzdu naší fantazii. Co může zaznít v ložnici a... kde? Tak to se dozvíte, jakmile dospívají Coldplay. Tak buďte s náma, připravte si mobil, budete ho potřebovat. Těším se na to.

0: Play na Hit Radio. Je 14 hodin 7 minut, před námi ruleta dvojsmyslů a jenom abyste viděli, jak ten život je občas někdy nevyzpytatelný, jak je nádherný, tak já jsem měl v plánu dneska úplně jinou ruletu, než nakonec budeme mít. Jo? Hned vysvětlím proč, já to dostačím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u zubaře. Tak a teď to vysvětlím, jo, protože koukám tady na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777 a přišla sem zpráva od Lenky, která píše: ahoj, strašně se těším na ruletu. Sedím akorát v čekárně u zubaře, hraje tady Hit Radio, tak poslouchám. A pokud teda teď jste u zubaře a posloucháte Hit Radio, tak není asi jako lepší doba na to, než dát si ruletu dvojsmyslů na to, co vás čeká už za chvíli v té ordinaci, jo? Tak co může zaznít v ložnici a u zubaře? Lení, děkuju, myslím, že ty budeš mít dneska nejzábavnějšího zubaře teda. Tak jo, tak pojďte psát 777-937-777. Hned první tady. Ano, Dominik, jako vždycky, ten nejlepší. Dominik píše jako první vždycky, jo? Dominik píše: otevři ústa. Jasně. Zastrčte ten jazyk. Moc hezký, děkuju. Já tomu tady trošku ještě naložím, což teda není zpráva, to mluvím sám za sebe. Co třeba? Jednička výplň, dvojka výplň a tady si pomůžeme můstkem. Nekousat, a dobrý, už to začíná, tak jo, opět dneska vyberu ty nejlepší a ty nejlepší získá ode mě limitovanou verzi Hit Radio, verzi Člověče nezlob se. Tak pište 777 937 777.

0: Mihaj a Anděl. Ať už teď děláte cokoliv, tak vás spojuje s celou republikou to, že přemýšlíte nad tím, co může zaznít v ložnici a také u zubaře. WhatsApp Rádia 777-937-777, praská ve švech, je to jako neskutečný, tak dorovnou na vaše zprávy. Tak třeba tady Petr píše, a tohle bolí? Prosím, raději mi to opíchejte. Zdravím, Irena. Tohle, Kristýna, jsem sestřička u zubaře, tvoje ruleta mě fakt baví a já zde velmi často říkám, další prosím. OK, rozumím. Teď vám nasadím brýle, bude to stříkat, tak to nemáte ve očích. Ahoj Petr, no Petře. Lenka, zdravím z dentální hygieny, bavíme se tady. Já často říkám, nebojte se, vejde se i mezi jedničky. Ze života, bože, to je skvělý. Martin, hlavně mi ho nevytrhněte. Jasně, OK. Co další? Tady takhle projedu, tohle nemůžu, tohle taky nemůžu, boží, strašně. Hele, Tomáš, dám vám rajský plyn a probudíte se, až bude po všem. Kámo, jestli si tohle někdy řekl v ložnici, tak se upřímně divím, že jsi pořád na svobodě. To není dobrý nápad, tohle ne. Co nějaký hlasovky? Máme tady, určitě něco najdu. Na WhatsAppu 777-937-777.
1: Ahoj, jako bývalou zubní instrumentářku, mě napadá jedině au. Ahoj, Míša.
0: Děkuju. Posílejte dál, za chvilku vyberu to nejlepší. 777-937-777.

0: Martin Silovek a Dragonec, posloucháte Hit Radio a já vám garantuju, že dnešní den, tedy středa 14. října 2026, je dnem, od kdy už se na vašeho zubaře, zubařku, dentální hygienistky nebudete dívat stejnýma očima jako do dnes, jo? Máme tady ruletu dvojsmyslů, co může zaznít u zubaře a v ložnici. Vybírám pár posledních, musím to nějak dát asi na Instagram, protože je to strašně moc, je to boží. Ale díky za to, že mi píšete i přímo ze zubařských ordinací, tak mám tady třeba zdravím všechny ze zubní ordinace. Mojí sestřičce se podařilo při odsávání velkou savkou přisát pacientovi na sliznici tváře a zahlásila: Jejda, jsem vás vycucla. Tak ještě, že máme ty roušky, vážná tvář se opravdu nedala udržet. Jiný pacient zase po aplikaci injekční anestezie zahlásil: Pane doktore, vy tak dobře pícháte. OK, dobře. Máme tady prostě veselo, zdraví Jitka. Ahoj, zdravím ze zubní ordinace. Mám tady další zprávu. Dobrá, tak ho tam ještě nechám, ale počítejte s tím, že dřív nebo později bude muset ven. Tohle je taky boží. Já ho vyndám raději hned, než bude nějaký problém. Já už nemůžu. Přejeďte si jazykem po zubech, jestli tam něco nezůstalo, nebože. Tohle je taky moc. Sestro, podržte mi to rozevřené, já tam takhle nevidím. Tak pojďme. Pojďme teda vybrat to nejlepší, jo? Je to nejlepší a zároveň tedy nejčastější, tak jsem tady našel. Jsou to opravdu jako stovky zpráv, stovky. Je to neskutečný. Ale myslím si, že Filip tohle napsal jako první. Za mě teda pro dnešek nejlepší. Co může zaznít u zubaře a v ložnici? Hotovo. Můžete si vypláchnout. Zdravím do všech zubařských ordinací po celé České republice. Od dnešního dne vztah pacient zubář už nebude jako dřív. Hotovo! Můžete si vypláchnout.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i brds.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
13: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
12: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
13: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
14: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
12: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
17: Tati, co je to hybrid?
18: To je auto.
17: A co je to superhybrid?
18: To je Chery.
19: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
20: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
21: Krásy zimního Salzburska s Hitradiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hitradiem City.
22: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
26: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo. Ahoj. Tady Conor McDavid.
25: Tak to by mě přimělo, no.
26: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
25: Jo, chci odejít hned teď.
26: Chci umřít. Já už taky.
24: Dnešní snídaní daní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut, dneska je středa a my už tady na Hit Radio přemýšlíme nad pátkem a taky nad sobotou i nad nedělí. V pátek ve 3 odpoledne to začne oblíbený retro víkend u nás na Hit Radio, bude pokračovat až do neděle do 18 hodin a v sobotu a v neděli navíc s našima kolegama z Hit Radia 90, které můžete ladit v dabu. No a co zazní v rámci retro víkendu? No samozřejmě třeba i R.E.M.

0: poslouchat. Je to skvělý, prostě každou středu ve dvě odpoledne tady na Hit Rádiu zkoušíme, jak tenký led v dnešní hyperkorektní době ještě je. A nemyslím si, že dneska by pod náma křupnul, myslím si, že dneska už jsem si trošku i namočil podrážky. Tak moc za to děkuju. Můžeme v tom dál pokračovat. My na Instagram Hit Rádia a taky na můj, můžete si mě tam najít. Jsem tam jako Jirka Pelnář, tak dáme video. A pokud se nebudete stydět a bát to takhle veřejně napsat, tak do komentářů můžete ty jednotlivý tipy psát i vy, co může zaznít v ložnici a u zubaře. Musím vám jako říct, že takhle jsem se dlouho fakt ještě nezasmál. Úplně jako super. Takže díky, budu to tam mít na Instagramu v průběhu dnešního odpoledne. Můžeme se tak ještě zabavit až do dnešního večera. Za chviličku Imagine Dragons, taky David Guetta, tedy svým Stones and I a především naše odpolední show, která se na vás těší od 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Zítra v pravé poledne na startu srdcovek se na vás těším. Tak se smějte.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
3: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
8: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
11: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
12: Máme pro vás bezva plán.
11: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
12: První, druhý, klidně třetí.
11: Máme i skluzavky pro malé děti.
12: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
11: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
12: Aquapalace Praha.
11: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
15: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.

0: auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Zíjen mizí rychle, ale City Brunch ještě stihneš.

0: City Brunch s Globusem. Zlepši si náladu.
1: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Anglická ulice v křížení se Škrétovou, nehoda dvou dodávek, počítejte s omezením a aktuálně s nárazovým zdržením. V Kolbenově ulici směrem do centra na úrovni čerpací stanice bourala dvě auta, tady hlásíte spíše nárazová zdržení. No a komplikace jsou také na Pražském okruhu u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru směrem k D1. Tady došlo k nehodě tří dodávek s osobním autem, na místě jsou záchranáři, kolona se tvoří od sjezdu D5-ky. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze se staví nejvíce bytů od sledování trhu v roce 2010. Nakupují se ale stále menší jednotky. Zatímco v prvním pololetí 2023 měl průměrný prodaný byt téměř 62 metrů čtverečních, letos je to o 6 méně. Nejmenší byty zdražují nejrychleji. Cena za metr čtvereční u dispozice 1 KK vzrostla na více než 198 tisíc korun. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Pavla, opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Předloha nahradí od listopadu současný zákon o státní službě. Na všech německých nádražích bude od čtvrtka platit zákaz konzumace alkoholu. Deutsche Bahn si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoku. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího. Ten těžkým zraněním později podlehl.
13: City Extra.
1: Poslední šance navštívit výstavu Kudlanky ještě do této neděle, tedy 18. října. Otevřené je v ZOO Praha v galerii Gočárovy domy. Co nabízí, to popíše mluvčí zahrady Filip Mašek.
15: Letně podzimní výstava kudlanek, na které lidé spatří 30 druhů těchto fascinujících mizích predátorů ze 4 kontinentů, včetně kudlanek, které svým tvarem těla imitují třeba suché větvičky, listí, orchideje nebo dokonce záporáka z Vězných válek Darth Vadera. Výstava je naposledy otevřena právě tuto neděli ve 12.30, navíc započne poslední komentovaná prohlídka zdarma.
1: Více na webu ZOO Praha. Odpoledne zůstane už většinou oblačné, k tomu teploty kolem 17 stupňů, fouká chladnější severozápadní vítr.
13: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
14: Dvě minuty po třetí hodině, přátelé, krásnou středu a už jsme jenom vaši. Čau, vy dva blázni.
1: Ahoj.
14: Až tak zase. Hele, top tu zážitek. Každý v tom autě, když se vracíte z práce nebo do ní jedete, si řekněte svůj, klidně nám ho napište, ale mě zajímá váš top zážitek. Vinci.
16: Já jsem dneska splnil manželské povinnosti.
1: Já jsem dneska byla v kině. Poslouchejte mě někdo.
16: No, ale co jsi viděla?
1: Řeknu ti to v další vstup.
14: Vince taky už řekl všechno ze svý storky.
16: Já už nemám, no ne, o tom to nestojí jako za víc. To bylo stejně dlouhý, jak ta storka. Hit Radio City.
14: Za to hity. Ty hrajou mnohem déle. Lady Gaga nebo My Chemical Romance. No a potom do kina s Andy. Hezké odpoledne.

0: 12 minut po třetí. Posloucháte Hit Radio City. I ty. Vincent, Andrika, Dominik vás zdraví. Andrika.
1: A Trump taky.
0: To nás zdraví, protože my jsme obvykle takhle ze začátku hodiny sdíleli top zážitky, ale Andrika, když něco vypráví, musíme být v pozoru. A zajímá nás, co ona zažila.
2: Děkuji za tento zajímavý podklad. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla mluvit o opravdu emočním zážitku, je to příhodné. Ale já jsem byla v kině a byl to nejdojemnější film v historii Brada Pitta, podle mě.
1: Tak to už jsem pochopil ten podklad tím pádem.
0: Příští prezident. Byl to ten film, já jsem viděl jenom plakáty. On tam je Brad Pitt a nějaký pejsek.
2: Ano, jmenuje se to V srdci divočiny, přátelé, a měli byste jít do kina taky, pokud chcete mít srdce roztrhané na tisíc kousků.
1: Já to chápu, to jsou moje dvě nejoblíbenější věci na světě. Brad Pitt a pejsci.
2: Já jako myslím, Brad Pitt nikdy nebyl krásnější.
1: To si říkám vždycky, když ho vidím. Ten šmejt už mě štve. Jako kam, proč? Kam ještě?
2: Strašně ho miluju.
0: Jak jsem viděl ty plakáty. Nádherný, ale plakala si u toho taky, nejenom kvůli Brada Pitta.
2: Jako želva, polovinu filmu propláčete, ale chcete plakat ještě víc.
1: A co, nádherný soundtrack. Počkej, jedna důležitá věc, v jakýmkoliv filmu, kde je zvíře v hlavní roli a je to v nebezpečí, přežije to ten pejsek?
2: Nemůžu říct, je to strašně zásadní pro...
1: Vy všichni, co nechcete, aby se to měli vyspojilovaný, chcete do kina, teďkon zacpěte si uši.
2: Neřeknu, ty na to chceš jít taky, byl by si zklamaný, kdybych ti to řekla.
1: Ale já nechci
2: není
1: jít na film, kde se něco stane.
2: Není to tak jednoduchý, je to zásadní.
1: Přežije?
2: Nemůžu říct.
1: Já nepůjdu na film, kde se může stát, že pejsek umře, prostě
2: může
1: nepůjdu.
2: Může se to stát.
0: Hele, pejsek ve tomu... Musí to přežít, žijeme teď
1: zatím. Ne, já mluvím o Bradu Pittovi. Přežije to Brad?
2: Musíš to vidět, musíme spolu sdílet zážitky.
0: A my sdílíme další hity, než se z toho proberem. Alex Warren.

0: Za chvilku půlka října, jak se koukám na to datum, pěkně to letí. 3:18. A tak si říkám, půlka října, to je čas jít do kina. Buď na Breda Pitta a pejska, ale Vince taky má kinozážitek.
1: Já jsem byl malej. Ano. Vy všichni, co jste teď s překvapení, že i já byl malej.
0: Ty jsi někdy byl malej?
1: Byli jsme, znáte takový to, jak jdete s tou školou do kina. Jo, prostě jste na základní škole a jdete do kina. A my jsme byli jenom kluci, jo, pozor, upozorňuji, my jsme byli třída, my jsme neměli jedinou holku. Nás bylo asi 16 kluků.
2: Tak já už to začínám všechno chápat.
1: Jo, neboj, ta mozaika mý osobnosti za chvilku, jako si ji složíš a řekneš si, aha, on není magor, on je jenom blázen. A my jsme teďkon šli do školy, do divadla, do kina a šli jsme na film, který se jmenuje Válečný kůň od Spielberga, Stevena Spielberga.
0: Neznáme.
1: A dáš mi trošku význam, dala tu hudbu. Jo, se snažím atmosférou.
0: Neskládám hudbu pro filmy, sorry.
1: No a já nevím, milí posluchači, jestli jste ho viděli, ale to je strašně dojemný film. A my jsme byli těch 15 klacků v tom kině a dělali jsme bordel, jo, tam házíš po sobě popcornem, divočáci na zájezdě a najednou začal ten film. To bylo dobrý.
0: Může být?
1: A najednou začal ten film a začalo to být hrozně dojemný. A my jsme začali být všichni jako emocionální, což v těch 14-13 letech, jsi v kině se svýma 14 jako spoluklackama.
0: To muselo smrdět neskutečně.
1: A koukáš a najednou prostě máme chuť všichni brečet. A teď se bojíš, že ti začíná týct ta slza. Tam nějaká ta scéna, kde to je film o tom, jak on má svýho koně svou spolu ve válce a on ten kůň jak to přežije a jdou spolu do západu slunce. Ty už bojíš, teď to vidím.
0: Já to popisuješ tak barvitě.
1: A takhle ten kůň šel toho západu slunce a my všichni jsme začali brečet v tom sále. A teď nám to bylo trapný a otočili jsme se a vedle nás každý ten kamarád brečel taky. A to bylo poprvé, co jsme zjistili, že máme emoce v těch 13-14 letech.
0: To bylo krásné.
1: Tak my jsme měli ty holky, že? Tak jsme neměli kvůli komu plakat. My jsme měli hrozně hezký dětství, když jsme tam neměli ty holky.
0: A já zase brečím, když vidím koně a nesedí na něm Vojta Kotek. Řeknu si, konečně.
1: A víš, kdo brečí? Ten kůň, na kterém sedí Vojta Kotek.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
13: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
16: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Byl jednou jeden zámek a v něm princezna a princ. A ano, které slyšel celý sál. Tahle pohádka může být vaše. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold u Prahy. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj. A princeznovské prstýnky jsou v ceně. Jak? Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
7: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
5: Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: pořádná tancovačka. Na Hit Radio City Pitbull na... Krásný odpoledne. Hrajem vám na cesty 3 minuty po 3:15. Kamarádi, kdy jste slyšeli v práci větu, když jste někam nastoupili, zapomeň na všechno, co se naučil. Nebo taky je to v těch filmech, že? Když je nějaký bojový mistr, zapomeň na všechno, co se naučil. A teď jako první, co nám naskočí, stalo se?
1: Co jsem se pro boha naučil?
0: To mi tady taky řekli v rádiu častokrát, nauč se všechno, co nevím. Ale pozor, já jsem zjistil, že kolikrát, když se jako já živíte tím, že děláte zábavu, tak to je nebezpečný, protože na sebe získáte nános. Zkrátka, chodím teď na hodiny zpěvu a vždycky jsem si myslel, jakž takž na karaoke, zejména po půlnoci, že jsem v pohodě zpěvák. Mm-hmm. Ne. Já jsem perfektní imitátor Kluse, Davida Stypky, občas Miráje, občas jo, celý český scény, to vám zaspívám, ale svůj hlas já na tom zpěvu slyšel poprvé.
1: Ty máš prostě ty zlozvyky, že se učil zpívat jenom tak, že se někoho napodoboval.
0: A šlo to, znělo to.
2: Jasně.
0: Ale když mám zaspívat holka modrou oka, jsem high.
1: Tak to máš, se sundáváš boty okamžitě.
3: Jo.
1: Holka modrou oka.
0: Hele, teď jsem ve fázi, že po 2 hodinách zpěvu nedokážu ani hlásku ze sebe vyvodit.
2: Ale teorie je fantastická.
0: Ano, a jako teorii ovládám, tak si říkám, že bych si zahrál na porodce a zpívat budete vy?
1: Tak to se nás do toho hodil.
0: Jo?
1: Andrejko, ty jsi chtěla dlouho rozjet svoji zpěveckou kariéru.
2: Je pravda, že já jsem taky byla na hodinu zpěvu.
1: Na hodinu češtiny ještě ne?
2: Na hodinu češtiny ještě ne, ale dost jsem se zapotila, můžu se spotit znova.
1: Tak pojď na to.
0: Kamarádi, abyste
1: máme
0: to měli...
1: Máme superstar tady takovouhle, jo?
0: Právě, udělám si z toho superstar, já jsem v porotě sám, ono kolikrát by to stačilo.
1: Který budeš po roce? Budeš ten nepříjemný nebo skolabuješ?
0: Všichni v jednom. Kolabs mám za sebou, budu Kalin.
2: Tak...
1: Kalin, ne? To je jedno, to
2: ten je mega hodnej,
1: téma.
2: Ten je mega hodnej,
1: tak jo, buď Kalin, ten je v pohodě.
2: Já se trochu stydím, ale zvládnu to. A když jsme u té superstar, tak dáme Příběh nekončí. Jo, nějaký podklad nebo takhle na sucho.
0: Do ticha, na sucho.
2: To je super. Tak připravte kapesníky.
1: To když chodíš s muzikantem, takhle podklad nebo na sucho.
2: Tak já jdu. Tak mě ale poslouchejte.
0: To víš, že?
2: 1000 krokot vzpomněnok, jsem len kúsok od mojho sna. Mám chvíli, pokým sa nepopálím. Nosím dosud stejný

0: Jen zdá.
1: Hezky.
2: Hezky dobrý, ale.
1: Dobrý náhodou.
2: Překvapko.
1: Tvůj příběh nekončí.
2: Tak no, tak. Kellen by řekl, víc je míň. Pak by ho Haber opravil a
0: méně
2: řekl...
0: Méně je víc.
1: Méně je více. Pak tak by Prachař řekl něco, co s tím nesouvisí.
0: Ano. A šel by Vinci.
1: A Eva by se rozbrečela. Já jsem taky vlastně jako, když jsem na škole zpíval, tak jsem taky vlastně jako napodoboval. To je normální, uh-huh, že jako napodobuješ. Víš, koho jsem se já snažil napodobit vždycky? Sinatru.
0: Aha.
1: Já jsem
0: tak to
1: zpíval.
0: Jsem, ty nejsi žádný troškař.
2: Ne. Jste připraveni na tuhle palbu, tak pojď.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Jsi na ty pauzy, rozumíš? In other words, darling, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You're all... No, já nevím, bude se dělat takový to.
2: Ale já jsem nadšený.
0: Já mám gold, já mávám svým
1: Love
0: golden ticketem.
1: Let me sing.
2: Vy dva.
1: Karol, gold, bys
0: tak šel, tebe.
1: Už
2: tam máme Elvise. Vem si ten zlatý ticket, slož si ho. Pořádně ho slož.
0: Já už ho skládám.
2: Chyťte se za ruce.
1: Hele, já bych tak
0: a
1: jako
0: jdeme
1: přísal,
0: spolu rovnou do divadla.
1: Kdybychom nespívali, tak bychom zapomněli, že pracujeme v rádiu.
2: Tak hlavně na to nezapomeňme my, protože tohle je moje karaoke písnička a já vás ušetřím. Originál je jenom jeden. Lucie, Lenka Dusilová.

0: Ideální písnička na karaoke, protože má 5 minut a když vás to baví, tak vás nezajímá zájem okolí. Posloucháte Hit Radio City. Hele, za chvilku máme 3/4 na 4 a pokud někdo, možná se vás to týká, nastoupil nedávno do nový práce a i když si myslel, že to umí, tak mu možná někdo řekl, zapomeň všechno, co umíš, zapomeň, co ses naučil. Bavili jsme se o tom kvůli zpěvu, já teď chodím na zpěv, 2. hodinu jsem tam byl a zjistil jsem, musím se, jak kdybych byl dítě, co se učí chodit.
1: A to hlavní se na nejhorší, že to zapomeneš.
0: Chodit?
1: No ano, taky.
0: Zpěvu.
1: Jsi nikdy neviděl starý lidi, který se to zase musí učit? No chodit ne, ale že prostě to se naučíš a pak jako se to znova musíš učit a učit a učit.
0: Celý život se učíme.
1: Když máš nějaký jazyk, musíš to držet a udržet.
0: Mě řekla krásný připodobnění pája, že to je v každém řemeslu jenom v umění. Ona je kadeřnice a říká, teď nás poslouchá, proto to říkám a vždycky bavíme celý kadeřo minimálně. Říkala, že když přijde nějaká nová, která má sice praxi, kadeřnice, a 10 let to dělá, potom zjistí, že vůbec vlastně neví, jak to dát do toho provozu, že jako někomu udělala hezkou hlavu a tak dále, takže asi to je fakt v každém řemeslu.
1: Takže, a počkej, ale co tím jako říkáš, že nepotřebuješ teda studovat, nebo že potřebuješ studovat a mít praxi?
0: Já se učím teprve. Já no nevím, co tím říkám. Jako, mě to řekne Andrejka, co tím říkám.
2: Nevíš, co je náročnější na tom, že když přijdeš takhle jako zkomolenej, tak je to daleko delší proces, než když by si přišel jako čerstvej. Deska nepopsaná.
1: No, ale zase v tom máš automatický šmrnc a o tom to ne, takže dělejme chyby,
0: jo.
1: Ale buďme barevní.
0: Díky!
1: To já domču.
3: Podzim má svoje barvy. 90. zase svoje hity. A my z toho uděláme

0: začínáme už v pátek odpoledne. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rád děláš práci, co dá.

0: onlineshop.cz.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Už víš, co máš s tím ramenem?
3: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantweek.cz.
8: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jé!
11: Jipi, jipi! Jí!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
14: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Opět krásy zimního Salzburska s Hydrádiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hydrádiem City.
19: Tipy na zimní dovolenou vám přináší Dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
20: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia.

0: Lásku pro vás také máme, a to ve formě hitu hned za chvilku, 15 hodin 57 minut. Tak posíláme tu lásku je na cestě, ať moc nestojíte, a za chvilku taky zprávy z Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony se bohužel ale prodlužují. Na Pražském okruhu projíždíte už od Řep v dlouhé koloně až po Ořech. Zdržení je i na příjezdu D5 od úrovně Rudné. Kolony se tvoří také na D1, pokud vyjíždíte od sjezdu z Pražského okruhu až na Mirošovice. Silný provoz zůstává v Kbelské ulici, platí to pro oba směry, tady nabíráte zpoždění kolem 20 minut. Také na Štěrbolské spojce a plní se i tunely. Bubenecký tunel směrem na Troju, taktéž Radlická ulice směrem do centra, nebo do Břížská dál do Mrázovky. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz. Tomas Arsov.
8: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
7: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha vymění povrch vozovky na Cínovecké ve směru do centra. Práce v úseku od Bratinského potoka po Rochlickou ulici v délce 4 kilometry začnou příští pátek a potrvají do 10. prosince. Harmonogramy plánovaná dopravní opatření jsou koordinovány s aktuální poslední etapou rekonstrukce ramp v Kbelské ulici. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer a v sobotu pak od 8. ráno do 14. hodiny. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
1: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. České dráhy plánují místo vlakvedoucích nasazovat stevardy. Mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podle odboru by rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze kvůli dopadům na bezpečnost provozu.
13: City Extra.
1: Průmyslový palác o víkendu zve na dny otevřených dveří. Vytyčenou trasou si prohlédneme zdarma, svým tempem a také bez průvodců. Prohlídky budou po oba víkendové dny začínat v 10 hodin dopoledne. Návštěvu můžeme spojit i s výstavou Obnova v rukách mistrů, která se věnuje historii paláce a průběhu jeho rekonstrukce. A přidáme ještě počasí, polojasná oblačná obloha, přibývání mraků postupně na večer, teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů, fouká chladnější severozápadní vítr, do rána se bude opět ochlazovat 4 až 1, to jsou zítřejší ranní minima, k tomu polojasná, skoro jasná obloha a zítra odpoledne kolem 15.

0: Prej na zadním sedadle, tohle auto normálně turuje, skáče, střílíme z okýnka, čau, bando.
1: Posluchači, máte někdo z vás takovýto auto, co umí skákat nahoru a dolů?
0: To je jenom ve filmech, ne?
1: No a myslíš, že to
2: amerických.
1: Má? A má to někdo v Česku? Víš se takový to, jak to jede ty gangstři v tom?
2: Tak nikdo to nemá, ale každý by to chtěl.
0: Jestli to někdo má, tak je to závara, kterou nelze opravit a nechce, aby toto auto dělalo. Hit Radio City. Galit! Animátorský hity, napaďme!

0: hudebního stroje, proč ne? 16 hodin, 9 minut a Shakira, posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, Andrejka, Dominik. Slyšíte to počasí? Co říká? Pojď na procházku, pojď se projít.
1: To říká?
2: No, to slyším.
0: A tak to je signál, to je, chytáme nějaký signál a my jsme na něj čekali vždycky říjen v Praze.
1: Signál festival, máte to rádi?
3: Já to miluju.
1: Je to prostě cool. Prostě mně se hrozně líbí to, že to donutí lidi za A výjít ven.
3: Ano.
1: A za B od, jako, no to je teda úplně neoceňuješ architekturu, protože ten barák vždycky padá. Ale je to neuvěřitelný, já to miluju. Já jsem jednou pozval holku na rande na Signal Festival.
2: No povídej. Jak to dopadlo?
3: A chceš nám k tomu říct něco víc?
0: A vysílala signály, který si nechtěl.
3: Který jsi nepochopil.
1: Dva, já o tom vůbec nechci mluvit. No ne, tak jako...
3: Dostal jsi košem.
1: Bylo jen 15, no dostal jsem košem, no, a tak jsem tam stál, nedělám si srandu.
3: Ona nepřišla.
1: Ne, já jsem stál na tom náměstí Míru, tam ten barák blikal. Třeba 20-30 minut. Tak si říká, byl jsem tam ve 3 a říká, ve 4 jsem si říkal, jestli do 5 nepřijde, tak se všas vedám a v 7 už fakt opravdu jdu.
3: Takže ty jsi dostal takovýhle offline ghosting.
1: No, frajerka mi dala jasný signál, takhle bych to asi řekl.
0: Tak tenhle ročník bude lepší pro každého z vás.
1: Bylo mi 15, no, tak stačí počkat pár let, ona nepřijde.
0: Čekat můžeš. Příležitost je, Signál Festival startuje za chvilku. Na Dejvícky už vám to dokonce
1: tahle
0: staví.
1: Tahle písnička mi trošku dává chuť se jí pomstit.
0: A jo, jo.
3: Lumpačit, vej,
1: trochu. Zapálit auto.
0: Stí se celá Praha.

0: 4 hodiny, k tomu 17 minut, hezké středeční odpoledne, Praho. Tak už méně hezké odpoledne. Jak jste poznali, Vincent, Dominik, ale Andrejka také, jsme 3 na 1. Za chvilku, protože jsou tady co? Nepoužitelní.
1: A to znamená, že budeme soutěžit.
2: Budeme soutěžit o neuvěřitelnou cenu. Já nevím o jakou, nevím, samozřejmě jsou to...
0: Stupenky, respektive vouchery.
1: Do Národního divadla v hodnotě 2000 korun.
0: To je ping-pong tady,
1: každý neuvěřitelný. Budou přesně dva. A na co se tam můžete... zajít, tak vám řekne náš herec Národního divadla Vincent Navrátil.
2: Ne nějakou fajn hru?
0: Které nehraje Vincent Navrátil, ale můžete si ho tam představovat.
1: Ale brzy bude.
2: Přátelé, tak on sám teda napište 777 937 777, napište nám, jsem nepoužitelný, a my vám dáme 10 otázek, když na ně odpovíte špatně a rychle, tak vám potom dáme i ty lístky. Nebo je to tak?
1: Jo, musíte, řekl si to krásně.
0: Co nejrychlejší, ale máme tady rekordní čas 29 vteřin 18 setin ze včerejška.
2: 29 vteřin?
1: A to se bude blbě překonávat.
2: Ne, přátelé, my vás motivujeme, pokud my jsme zvládli dát dohromady tady ten náš ping-pong, tak vy zvládnete dát 28 vteřin.
1: Já věřím, že tam je nějaký rychlík.
0: A teď krátká verze 777 937 777, pište sem nepoužitelný, jdeme hrát.
2: Ostrava, no.
3: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace se zahubičku.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
9: Lázně Vráž u Písku.
8: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
9: Lázně Vráž u Písku.
8: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
9: Lázně-vráž.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
13: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
14: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
13: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
14: To musím mít.
13: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
14: tak Mironet. Klikni!
15: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
16: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
17: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
18: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
17: a poctivé pivo z místních pivovarů.
18: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
20: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
21: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jo, je to hit. Minuta po půl pátý posloucháte Hit Radio City a na telefonu už netrpělivě čeká dneska nejvíc nepoužitelný Radek, učitel.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Radku, snad už dneska zvonilo, ahoj.
2: Ahoj, už zvonilo. Jdu domů.
3: Radku, prosím tě, taková otázka, na kterou se tě chtějí zeptat očividně všichni. Jseš učitel, jmenuješ se Radek. Myslíš si, že tvoje děti, tvoje žáci, když jim dáváš nějaký úkoly a tak, že si říkají Radek Zadek?
2: To je dost dobrá otázka, ale asi jo, hele, už mi to říkali na škole, když jsem byl, tak jako asi to trvá.
0: A co učíš? Jaký předměty?
2: Učím na zušce, učím hru na nástroj.
3: No tak to by nemuseli. A jaký
4: na
3: nástroj?
4: Kytáru.
3: Obecně. Který
2: akordeon,
3: nástroj?
2: Klávesy.
3: Je, to je hezký, to my máme rádi, akordeon.
0: Hledáme do kapely, taky kontakt mám.
2: Teď ano, jenom. Dobře, tak zavolej.
0: Znamenáme si tě, teď tě pošlem, ale za kulturou. Pokud budeš mít nejrychlejší čas na 10 otázek, odpovíš špatně v rekordním čase.
3: A můžeš odpovídat akordeonem. Uděláme vinku. Tak jsi připravený. Jednoduchý pravidla, nesmíš nic říct dvakrát stejně, musíš být extrémně rychlej, sympatický, to už jsi, takže tady to pravidlo je splněný. Jsi připravený?
2: Jo, jsem.
3: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
4: Doplňtek škoda lásky, kterou jsem...
2: Nečekal.
4: Kolik barev má klasický semafor?
2: 70.
4: Jak dělá holub?
2: Kikriký.
4: Který český hokejista nosil číslo 68?
2: Patrňák.
4: Udělej zvuk mikrovlnky.
2: Blá.
4: Kolik má nohu hou pavouk?
2: 70.
4: Zavroukej melodii z Jamesa Bonda.
2: Da.
4: Kdo moderuje pořad Všechno party?
2: Vůbec nevím.
4: Doplň text písně Tak sorry, že?
2: Tak sorry, že jsem.
4: Jak zní facka, když přistane na tvář?
2: Ne.
3: Stop. Tak.
4: Odečítáme dvě vteřiny.
3: Měli jsme tam nějaký přeřek na naší straně, to se stává.
0: Máme to minus.
4: Radku, promiň.
3: Tím pádem, promiň, ty jsi mu pomohla, protože mu odečítáme vteřiny. Odečítáme vteřiny, to znamená, já ti odečtu 3 vteřiny. I tak, bohužel, ačkoliv ten čas byl dobrý, tenhle týden byl někdo víc nepoužitelný. Měl jsi 34-14.
2: Tak dobrý.
4: Měli jsme tady šílenýho rychlíka.
3: Nějakých 29. Ale to bylo očividně nějaký nemocný člověk. To byl taky použitelný.
0: Tak se tak do toho divadla, že je schopný udělat cokoliv, ještě, že tam nepůjdeš, protože to potkal ještě.
3: On to očividně nevydrží, jo. Ten chlap očividně je tak rychlý, že v půlce půjde pryč, tak se zkuste dohodnout, to se nemůžeš jít na druhou půlku aspoň.
0: Tak to zvládni.
3: Díky moc a pozdravuj ty malý Capardy, jo?
2: Jasný, mějte se,
4: ahoj.
0: Přátelé, víte, jaký je rekord, ale ještě dost dnů před náma to překročit. Zítra začínáme ve stejný čas na stejném místě a 2 lupery do divadla tady máme ready.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: 4 hodiny, 42 minut. Posloucháte Hit Radio City a Lazy Song. Hele, jestli jste dneska hledali nějaký znamení, že nemusíte do toho fitka, co jste si plánovali, nemusíte se vrhnout na to neumytý nádobí, tady to je, dneska už jenom Lazy. Za chvilku další hity.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
8: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
7: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jo!
13: Jdu tam, co neznám.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jo!

0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
5: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cannesu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cannesu. Registruj se na webu Hitradia City. Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch Globuse. Zlepši si náladu.
6: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Posloucháte Hit Radio City, 4 hodiny a 53 minut. Andrejka, tu jste možná uslyšeli, Vincent a Dominik. Já, jako kapitán téhle lodi, co míří společně s vámi domů z práce.
1: Myslím, že do útesu.
0: To taky kolikrát. Naštěstí nás pokaždé vyprostili. Jsem dal jasný rozkaz této posádce. Musíme před zprávami něco říct, ale je tam Praha budoucnosti, tak to necháme, jak to je. Co posádko?
1: Je Praha! No, počkejte, teď je po volbách, to znamená, že uvidíme, jaká Praha bude mít budoucnost. Dobrý, ne, takhle.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
2: Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Zase.

0: ty výpadovce z Prahy strhnul, vůbec se nedivím. Tak šťastnou cestu na Moravu, ale pokud nás slyšíte, za chvilku Praha budoucnosti a teď na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, sjezd z Pražského okruhu a D1 směr Mirošovice dál na Brno, tady popojíždíte minimálně 10 až 15 minut v aktuální koloně, zdržení 15 až 20 minut hlásíte i z Pražského okruhu, přerušovaná kolona na úrovni Jesenice a Ořechu směrem k letišti a dlouhé zdržení v kolonách stále k Belská v obou směrech i kvůli nehodám, tady nabíráte zpoždění minimálně kolem půl hodiny. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 17 hodin, máme pro vás pořad Praha budoucnosti. Metropole v současnosti rozjíždí největší vlnou růstu dovnitř v novodobé historii. Mění se Smíchov, Letňany, Žižkov anebo Bubny. Která část se promění, jako první říká náměstek pražského primátora, urbanista a architekt Petr Hlaváček.
10: Tak už probíhá výstavba na Smíchově a teď jsme rozjeli vlastně poměrně masivní výstavbu na nákladovém nádraží Žižkov a pracujeme teď na Bubnech Zátorek.
9: Celá myšlenka růstu Prahy stojí na principu města krátkých vzdáleností.
10: Město krátkých vzdáleností je vlastně jako starý středověký princip. Každý středověký město bylo město krátkých vzdáleností, bylo uprostřed hradem a jde o to, že ty každodenní potřeby, to, co potřebujete opravdu v tom každodenním životě, můžete dosáhnout buď pěšky nebo veřejnou dopravou. Často se tomu říká taky 15 minute city, 15 minut je taková jako vzdálenost, která je třeba známá i z těch středověkých měst, ta vzdálenost o sobotu do synagogy. Takže není to nic jako úplně novýho, progresivistického, je to vlastně takový ten lidský rozměr, kam můžete prostě dojít pěšky a nevnímáte to úkorně.
9: Součástí strategie jsou také nové plánovací smlouvy, díky kterým developeři pomáhají platit za školy, parky nebo silnice.
10: Ty plánovací smlouvy nějakým způsobem pomáhají řešit problematiku ty městské části a město vidí vlastně tu výhodu toho, že jako umožnilo nějakou výstavbu až s poměrně velkým odstupem v nějakým daňovým příjmu třeba až 8-10 let, kdežto ty potřeby stavět parky, školky, školy i další jako zařízení jsou vlastně hned, ty lidi to očekávají hned. Čili ty plánovací smlouvy umožňují překlenout to období a myslím, že z toho profituje městská část, protože se může podívat lidem do očí, že něco doručila, ale i ty investoři, že z toho vzniká skutečně jako komplexní plnohodnotná čtvrť.
9: Tolik dnešní Praha budoucnosti, všechny rozhovory s Petrem Hlaváčkem o metropoli a o tom, co nás v ní čeká v dalších letech, můžete slyšet už teď na webu Hit Radio City.
1: V průběhu dnešního večera zůstane většinou polojasno oblačno, do rána čekáme mlhy, teploty budou klesat na 4 až 1 stupeň a zítra nás čeká den s proměnlivou oblačností a maximální teplotou kolem 16 stupňů.
8: V Česku je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
0: běďte opatrně, nekoukejte na hodiny. Je 5 hodin, 2 minuty k tomu a vás dva taky zdravím, čau.
11: Jak chceš jezdit opatrně, když máš takovouhle hudbu?
12: Jeďte!
0: Domů! A do toho my tři. Je škoda, že to nemůžu poslouchat.
8: Hit Radio City.
0: A hity, sklidní nás.
11: Tak a teď to tohle jo, jakože potom všem dáme tohle jo. Pojď půjdem, dáme si to s nima, tu písničku. Já tohle písničku si chci dát s nima.
0: Zamkni ty dveře studia.
11: A šéf nám to zakázal, ale je to jedno. Pojďte, tuhle si dáme všichni spolu.
0: Ale jenom tanečně, nebojte.
11: Hele,

0: 5 hodin a 10 minut k tomu posloucháte Hit Radio City, stále ještě hezké odpoledne, už tam přituhuje, co? No a já půjdu ještě dál, na východ a na sever. No zkrátka bude zima, protože jdu do Tatera, chci poradit. Byli jste v Tatrách?
1: Byli jsme, byla jsem na přechodu Tater.
2: Já jsem tam nikdy nebyl. My jsme tam měli jet, ale ztratili jsme se na Slovensku, nedojeli jsme tam.
0: Nedívali jste se po horách?
2: To nás nenapadlo.
0: No proč se ptám, já jako teď už po 12 letech života v Praze se odvážím to říct, Pražák, jedu do Tater a všichni víme, furt vychází takový ty videa a články, Pražák v Tatrách dělal tohle a tohle, jak se mám nachystat, co mám mít sebou?
2: Tam se ztrácejí lidi, ne hodně.
1: Vem si čepici, rukavice, otepláky. Už se přikosuje, ale taky pozor na to, proháněj se tam divocí medvědi.
0: A ty jsi něco říkala, to si pamatuju, přátelé, Andrejka medvěda potkala.
1: Ano, a já ti můžu říct, jak mu nepřijít do jeho spáru.
0: Okay.
2: Počkej, ale to bude asi nějaký jako komplexní manuál, ne?
1: Dramatický příběh.
2: Takže přátelé, vy si připravte všichni notýsek, propisku.
1: A už teď to mám rozjet?
0: Kytaru a pojď. Na medvědy.
1: Takže přátelé, stačí vám k tomu jedna jediná pomůcka.
2: Úsměv.
1: Úsměv, dobře. A ta praktičtější je rolnička.
0: Funguje
2: jedna
0: to?
2: Rolnička?
1: Protože medvědi, oni jsou vlastně hrozně hodní, pokud...
2: Jsou Vánoce.
1: Pokud o vás ví dostatečně rychle.
2: Medvědi respektují to, že když jsou Vánoce, tak je to lásky čas.
1: To je úplně zbytečný tady něco vysvětlovat. Klidně, ať tě sežerou.
2: Ale já mám pro vás opravdovou radu. Když uvidíte medvěda, dejte mu pěstí, ať ví, kdo je tady pánem. A teď, ten prsit.

0: Já čuju, že za tím příběhem o medvědech v Tatrách je ještě něco víc. 17 hodin, 17 minut. Je to znamení? Nejspíš ne, ale ten příběh chci slyšet.
1: No, tak semlelo se to asi nějak takhle.
2: To znělo, že ses vyspala s medvědem.
0: Já se omlouvám.
2: O čem je ta historka?
1: Jeli jsme do Tater, měli jsme je přecházet a čekali jsme medvědy někde na vrcholu.
2: Jste jako měli schůzku domluvenou.
1: Ne, právě, že jsme si nic neplánovali. Ale pozor, neměli jsme tu rolničku, o které jsme mluvili, že je důležitá, aby se na vás nesesypali.
2: To znělo, že jste tam měli šikanovat, jako dráždit medvědy.
1: Ale říká člověk, který nikdy nebyl v Tatrách.
0: A ona zažila Tatry, kámo.
1: A my jsme tohle právě prožívali taky, byli jsme taky takhle nemoudří jako ty. A vystoupili jsme z vlaku a už jsme se vydali na tu túru.
0: A už cinkali. Rolnička.
1: Ano, počkej, my
2: už
1: jsme
2: projišlo ušli, to v kupé, už tam cinkali.
1: My jsme ušli 200 metrů.
2: A medvědi.
1: A už na medvědi byli v patách, přísahám.
2: 200 metrů od nádraží?
1: Přísahám, takže to byla túra na 4 dny a my jsme nedělali nic jiného, než jsme se ohlíželi, protože z povzdálí už byli slyšet.
2: A 200 metrů od nádraží, ty medvědi.
3: Keby si mal nějakou kačku, prosím, že bys mi dal? Kámo, daj.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
13: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
14: Lázně Vráž u Písku.
13: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
14: Lázně Vráž u Písku.
13: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
14: Lázně-vráž.cz.
15: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
16: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
15: No nekecej.
17: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na gry, brds.cz.
19: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
20: Máme pro vás bezva plán.
10: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
20: První, druhý, klidně třetí.
10: Máme i skluzavky pro malé děti.
20: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
10: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
20: Aquapalace Praha.
10: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
22: Tvůj pocit po projektu?
23: Jipi!
24: Jo!
22: Jé!
24: Jipi, jipi!
22: Hornbach. S námi to zvládnete.
25: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
26: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
27: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
28: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
27: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
28: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
27: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
28: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
27: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
29: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když lesy hrají všemi barvami a města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Pokud odvezete děcka na kroužek nebo z kroužku, tohle byl její hit. A další budou za chvilku pokračovat, protože posloucháte Hit Radio City. Hezkou středu přejeme.
1: Přátelé, já nevím, jestli máte Instagram. Vy, co
0: už jo.
1: Slyšíte. Jo, už jo. Vy, co nás posloucháte. Já si myslím, že politici by neměli mít úplně Instagram, protože jsem neviděl politika, kterému by to pomohlo.
0: A dělá si ho sám. Evidentně.
1: Dělá si ho sám. Já třeba vám dneska ukážu, nebo respektive vám pustím hudbu, kterou si jeden z vrcholových politiků dal do svého posledního příspěvku. Jenom vám řeknu, že ten příspěvek je o tom, že toho člověka velice rozhořčilo, že jeho kolega podpořil ve volbách nějakého kolegu z jiné strany.
0: Že volal někoho jiného než kámoše.
2: A ta podpora vypadala jak?
1: No prostě někde na billboardu řekl, že v druhém kole senátních voleb podporuje tady toho svého kamaráda, kandidátku. Což mu vlastně připadalo hezký, protože jestli ten člověk je schopný říct podpořte toho, kdo je z jiné strany.
0: Protože to je dobrý člověk.
1: Protože třeba. To je tak očividně je pro něj víc to, že jako by to mělo být správně, než to, že je to stranický.
2: Ano. Okay.
1: Jeho předseda přidal příspěvek, kde ho za to velice, velice, velice odsoudil a k tomu dal tady tu hudbu. My jsme apolitický, jenom ať je to jasný, jo? My tomu nerozumíme vůbec, takže na to nemůžeme mít ani názor. Ale myslím si, že tady ta hudba je k tomu vtipná pro všechny.
0: To má Alex na vyzvánění, když mu volám.
1: To je pán prstenů.
0: Ano.
1: Když tam ty Nazgulové. Ta hororová hudba. A to předal Petr Fiala.
2: Já se bojím.
0: Politický příspěvky ano. Do této hudby ne.
1: Takže Petr Fiala dneska poslal Nazgula na svého kolegu.
0: Vlastně by to vyznělo stejně, kdyby tam byl tenhle podkres.
1: Tam by měl být.
0: Že jo?
1: Kdyby se odsuzoval jinýho politika a hrál tohle.
3: Zapal ten oheň ve mně.
1: Ne, zapal ten oheň, ne?

0: Tři čtvrtě na šest a energie, co potřebujeme. Linkin Park na Hit Radio City. A co potřebujeme občas a nevíme, co to je, no nejspíš je to hlad.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Respektive to uspokojení hladu vezem za váma do konce října do práce.
2: Přátelé, jenom vás chci upozornit, že všechno, co vy nesníte, tak my tady potom dostáváme do rádia. A nikdy se k nic nedostáváme. To znamená, že všechno sežerete vždycky. To znamená, že ten brunch je dobrý. Takže přátelé, zajistěte pro sebe a pro celou svoji kancelář jen tak v práci brunch přímo od nás. Dadačo.
3: Zítra si totiž na nás ochutná třeba policie, a to konkrétně Sakra. Oddělení podatelna a loupeže.
2: To je jako jedno oddělení.
3: Tam jsou pěkně hladoví.
2: Protože vždycky, když ty se dáš na podatelnu, tak to zmizí. To je podatelna a loupeže zároveň.

0: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
1: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
0: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
8: Máme pro vás bezvaplán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
8: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
8: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
7: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
8: Aquapalace Praha.
7: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jé!
12: Jipi, jipi! Jí!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Jen pěkné T-shirty, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Já jsem nevinný.
16: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Paka, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
17: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: Tohle nebude jen výhra roku, tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídíme

0: My si dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ. Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
0: Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamond. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu. Prsteny od Alo Diamond. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu. Dominik a Vincent ještě neřekli

0: Za chvilku je tady šestá, Andrejka, Vincent a Dominik vás zdraví. Kamarádi, dneska jsme vám dali hodně tipů, co se dá ještě dělat s tím načatým skoro večerem. Můžete jít třeba do kina, Andrejka měla svůj tip, i když to vypadá, jako kdyby ten námět vygeneroval AI, Pejsek, Brad Pitt, to musí být dobrý prostě.
1: No to rozhodně nemůže být špatný.
2: Přátelé, pokud dneska nemáte co dělat, tak prosím, nahrajte si celý ten náš vstup, co jsme dneska měli, od tří, puste si to ještě jednou.
1: Ať se pobavíte.
2: A pak ještě jednou, a pak ještě jednou, a dokola, dokud nebudou tři hodiny, zítra budete mít něco nového.
0: Jestli my bychom neměli mít podcast, ne, něco vykvete.
2: Něco vykvete,
1: něco,
2: už to pučí.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
2: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo.
3: Ahoj.
2: Tady Conor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
2: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co?
3: Tohle je moje hokejka a takhle střílem puk.
2: Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít hned.
3: Chci umřít.
2: No, já už taky.
0: Dnešní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. I kvůli nehodám a silnému provozu stále projíždíte Pražským okruhem v obou směrech v dlouhých kolonách, a to na úrovni Ořechu. Zdržíte se v Kbelské ulici v oblasti kolem Černáku a také Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel se příští týden zúčastní konference v Německu. Zaměřená je na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k programu Hrad zveřejní až v nadcházejících dnech. Pro hlavu státu půjde o první zahraniční cestu po návratu z dovolené v Maroku. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Jeho obhájce Michal Sýkora.
3: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který plní pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
2: Líčení zatím pokračuje do tohoto pátku. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro malé a mladší televizní diváky 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Během noci polojasno, místy se vytvoří kráno mlhy, nejnižší teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky. Čekáme pak zítra polojasno, skoro jasno, během dne přibývání mraků, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na Šumavě kolem 12 a slabý proměnlivý vítr.
4: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi dneska výjimečně Lea, tak si to společně užijeme. 80ky, 90ky, nejlepší hity až po milénium. Tak co takhle song pro všechny přátelé? Rembrandt právě teď, tak startujeme. Hezký dobrý večer.

Jedna z mých nejoblíbenějších písní z filmu Divoké kočky. Takový tip, na co se třeba můžete mrknout. Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině, s vámi dneska výjimečně Lea. Tak co, už máte padla? Napište mi, kdo posloucháte právě teď, případně odkud a co děláte, jak se máte, na 777-937-777 a já vám za to budu posílat jeden lepší hit za druhým. 80, 90 až po milénium a jinak tomu nebude ani teď. Tak příjemný poslech, bokem doprava, bokem doleva, Los Lobos, La Bamba.

0: Středa večer, 14. října, 2 minutky po 7:15, krásný dobrý večer, s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky, které jste nám napsali, píše nám tady Lenička, krásný večer Leonko, jsem v práci, věnuji se výkazům, což se při poslouchání Hitrádia počítá samo. Leničko, děkujeme za krásnou zprávu, taky nám tady píše další posluchačka, ahoj Leonko, já teď poslouchám Hitrádio Klasik a moc se těším na víkend, na retro víkend, budu ho poslouchat celý víkend, věrný posluchač Adam, tak ne posluchačka, ale posluchač. Adamku, taky tě zdravíme. Já si dám o víkendu trošku volno, ale budou tady moji úžasní kolegové z Hitrádia 90, jako je Vláďa Řepka, Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a taky naše nová tvář Hitrádia 90, Boží Lucie, tak myslím, že si to s námi 100% užijete. Taky nám tady píše další skvělá posluchačka. Hezký dobrý večer, Leonko. Poslouchám v Ústí nad Labem, připravuju dobroty na zítřejší oslavu táty narozenin. Připraven je bramborový salát na chlebíčky. V troubě se peče veka, domácí, taky bych si dala. A až trochu poklidím kuchyň, tak jdu ještě na likérové špičky. Večer pak zasloužený čaj a postel. Zdraví všechny, posluchačka Eliška. Děkujeme moc, kdo píšete, klidně pište dál a za chviličku. Freedom, DJ Bobo, anebo Bon Jovi, It's My Life. Tak díky, že posloucháte.
1: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
15: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
16: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
17: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
18: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
20: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
20: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
20: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
20: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
20: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
21: Tomas Arsov.
22: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
21: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
23: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
24: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
25: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
24: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
26: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
27: Tati, kdy bude levnější benzín?
28: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
29: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
30: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
31: Zlepši si náladu.

John Bon Jovi, It's My Life. Krásný dobrý večer, 18 hodin 36 minut, aktuální čas. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co myslíte, že bude teď? Přijde nádherná žena. Je to takový ženský idol mého tatínka, prosím vás. Mýmu tátovi je 65 let. Možná se mu rok přidala, tak doufám, že neposlouchá. A není to nikdo jiný než Shania Twain, nádherná ženská, ještě líp jí to zpívá, tak si ji užijte právě teď a taky bude Wet, Wet, Wet a spousty dalších skvělých hitů, buďte s námi.

0: takovouhle klasiku vám tady z Eteru Hit Rádia hrajeme. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co píšete, ano, že většina z vás už máte padla. Taky nám tady teď přišla krásná zpráva. Tak si, Lenko, užij o víkendu volno a taky přeji, aby si užila volno i Kačenka Pechová. Ano, my si užijeme volno obě dvě, jsme strašně rádi, že občas budeme mít takhle volno, nebo ono se to děje třeba jednou za rok, takže já normálně mám, přátelé, volný víkend. Pátek, sobota, pátek vlastně večer jsem tady s vámi, ale sobota, neděle úplně volno, takže opravdu zbalím nohy na ramena, odjedu se někam zregenerovat, protože nám začíná předvánoční a vánoční sezóna, tak se těším strašně moc. Každopádně vy se těšte za chviličku Falco nebo třeba Shakira.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
15: Pohádkový ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
14: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
15: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
16: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků.
15: Primaden, na Berchtold zas pojedem.
16: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i

0: Let. www.onlineshop.cz.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Tomas Arsov.
3: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
2: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Dvě minutky po 19. jedeme, nezastavujeme nejlepší hity Kabáti anebo Vaya con Dios. Jdeme na to.

ne, na, na, na. I takhle zaspívat si společně můžeme. 19 hodin 8 minut, k tomu krásný dobrý večer. Je středa 14.10. Hrajeme to nejlepší z 90. 80. až po milénium. Tak teď si tady dáme takovou typicky taneční pecku. ATC, My Heart Beats Like a Drum. Pamatuju si, jak jsem chodívala na takové ty diskošky, že jo, a pravým bokem sem, pravým levým bokem doprava, doleva, levým bokem doprava jsem řekla, to jde. Tak já už jsem moc dneska, přísahám. Já bych ten mikrofon měla asi vypnout a poslouchat jenom muziku. Děkuju za všechny krásné zprávy, které nám tady píšete. Klidně pište dál, co dneska děláte, jestli už máte padla na 777 937 777. A tu tanečky pecku ATC posílám právě.

0: Just Call to Say I Love You. Posloucháte Hit Radio 8:15, aktuální čas. Hezký dobrý večer. A v téhle skvělé muzice pokračujeme dál. Co takhle? Bye, bye, bye. A devadesátková kapela, boy band, který já jsem měla vylepený doma ve svém dětském pokojíčku. NSYNC, konkurenti Backstreet Boys. Akorát ten rozdíl je v 21. století, že Backstreeti zažívají svoji druhou vlnu velké slávy, popularity. NSYNC, ty jsou bohužel někde, nevím, na houbách. Funguje asi jenom Justin Timberlake, co si budem. Každopádně taky Sheryl Crow, anebo Laid Back. Tohle všechno za moment, tak buďte s námi. Hezký večer.
1: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
2: Lázně Vráž u Písku.
1: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
2: Lázně Vráž u Písku.
1: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně-vráž.cz.
4: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Nákupy v onlineshop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
14: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
13: Dnes musíte vybrat.
14: Mám tady pro vás předvýběr a
13: rozšíříme výběr.
14: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
13: Ale je to na vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Tati, co je to hybrid?
17: To je auto.
16: A co je to superhybrid?
17: To je Chery.
18: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 000 korun.
19: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
20: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
21: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
23: Tak nečekejte, jezděte!
24: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
25: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
26: Více na kopecký.cz.
27: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
28: Sada zimních kol zdarma?
0: prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. 5 minutek po 7:30, my pokračujeme dál, protože před námi je skvělá Alice Springs, dáme si její jízdu a taky nebudou chybět ani Two Unlimited a jejich No One. Já se těším strašně moc. Milovala jsem tuhle kapelu, vlastně oni občas, když se tady chystají takové ty devadesátky, jako máme plánovaný retro víkend od pátečních 15 hodin až do 18. hodiny nedělního večera, tak vy si užijete ty nejlepší hity devadesátek, milénia. Prostě užijeme si tuhle jízdu všichni společně. Já si teda dám takové volníčko, budou tady kolegové z Hit Rádia 90. Můžete se těšit na legendy, jako je Markéta Rachmanová, Ivo Aláč, taky Vláďa Řepka a představíme vám takovou naši novou tvář Hit Rádia 90, Boží Luci, takže opravdu to bude všechno boží, k tomu skvělé 90-kové hity jako teď. Alice Springs a za chvilku zmiňovaní Two Unlimited. Tak hezkou středu.

0: Unlimited No One. Za chviličku Bongo Bong, Manu Chao nebo The Calling a taky Alanis Morissette a Head Away s hitem I Miss You. Tohle všechno do 20. hodiny a my tady společně budeme až do 9. večerní.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Tomas Arsov.
11: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
10: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
12: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Bacha, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
19: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
5: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
19: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
5: Cože?
19: Ale pneumatický, ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
7: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. Nebepraha.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
14: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
3: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
14: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
17: A co je...
14: Kanskou dráhu.
13: A k tomu spousta dalšího čtení.
17: Tati, co je to hybrid?
20: To je auto.
17: A co je to superhybrid?
20: To je čery.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
6: Krásný dobrý večer, poslední společná hodinka před námi. Hit Radio stále s vámi, taky Lea. Dobrý večer a pokračujeme.

Vanessa May, Destiny. My pokračujeme dál. Před námi další skvělé hity 80. 90. let až po milénium. Tak co říkáte třeba této pecce? Taková pohodička. Ela, Ela, Ela. Určitě znáte, tak volume doprava a pojďme si ten středeční večer užívat na vlnách těchto krásných melodií.

0: Rádio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. Čtvrt na devět, aktuální čas, ještě 45 minut vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle božská Paula Abdul, anebo Aqua, Barbie Girl, pokud někdo máte nějaký hokena v okolí, tak ať nám napíše tady na 777-937-777 a nebude chybět ani divokej byl. Tohle ode mě za moment pro vás.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
4: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá. Je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
11: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
10: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
11: Když mobily, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
12: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
13: Tati, co je to hybrid?
14: To je auto.
13: A co je to superhybrid?
14: To je Chery.
15: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
17: Já jsem nevinnej.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
20: Paka, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
21: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
19: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
22: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
23: Tohle nebude jen výhra roku, tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídíme

0: ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
2: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
0: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinnou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
7: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
6: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
7: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
8: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
6: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
9: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
10: Lázně-vráž.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
13: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
14: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
15: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera bylo pozdě.
19: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
8: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
4: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
8: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
20: Hledáte místo pro vánoční večírek nebo firemní akci? Radost FX nabízí ikonický prostor v centru Prahy. Naplánujte to s námi přesně podle vašich představ. Vaše akce, naše radost. Více na radostfx.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
1: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
1: No já jsem úplně vrosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Paka, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Gravitrax Spider-Man!
13: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
12: Když stavebnice, tak Mironet!
13: Klikni dvakrát!
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
15: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
17: Nové vydání magazínu Reportér.
18: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
17: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
18: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
17: A k tomu spousta dalšího čtení.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
20: No včera bylo pozdě.
21: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
22: Tati, co je to hybrid?
23: To je auto.
22: A co je to superhybrid?
23: To je Chery.
24: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
25: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.

0: sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
0: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Podzim na Klínovci je ve znamení trailu. Trail park Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailu, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Nové vydání magazínu Reportér.
11: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
10: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
11: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
10: A k tomu spousta dalšího čtení.
12: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
13: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
12: Rodinné oslavy,
13: romantické svatby,
12: firemní setkání
13: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
12: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
13: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
12: Zámek Berchtold

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
8: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Sakra! Moje záda.
8: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: City.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanazážitky.cz.
5: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
6: Hit Radio City.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

můžeme dít i to, co ani nečeká.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Sakra!
5: Moje záda.
6: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.

0: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Pražské Hit Radio City. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz